0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Oni jděte na scénu, kousek.
2: Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mu hodí barák. Taky ho na to necháte koukat.
1: Otočte ho aspoň. Víte to, blbý? Tak seděno, otočte. Sedněte, seděno, sedněte, pomalu.
3: O, teď moc se tam stejně dívá.
2: No nedívte se, teď mu hoří barák.
4: Dědo, není vám zima?
1: Tak půjdeme blíž k vohni, ne?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když jsme aspoň auťák, teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší, než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zavřít, i kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
1: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
2: Vilma s tebou čeká dítě? Čemu, kdo jsi to zavařil?
3: Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Samozřejmě, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Strašná muzika.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Kdo volá? Co? Ne, neprší tady. Co? Jak zkoušáš? Co zkoušáš? No to zkoušáš, jestli to funguje. To jsi blbý nebo co? Já mám jednání. A běž do řídí ty hňupe. To si nezvykaj.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Teď když jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
1: O, to ne.
2: Ano, pane plukovník. Pane generále.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba se vás plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
3: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
2: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
3: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
2: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
1: Rock Radio. Konec legrace.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: zprávy.
1: Hezké ráno přeje David Račák. Český statistický úřad bude dnes informovat o tom, jak se ve druhém čtvrtletí dařilo turistice a službám. Od ledna do konce března letošního roku se v českých hotelech a penzionech ubytovalo 4,4 milionů turistů. Meziročně o více než 5% více. Zvýšil se počet zahraničních i tuzemských hostů. Ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích se dnes rodina, veřejnost, umělci i politici rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb se uskuteční se státními poctami. Součástí posledního rozloučení budou státní vlajka, státní hymna i čestná stráž. Americký prezident Donald Trump se znovu snaží omezit nabytí amerického občanství narozením se na americkém území. Trumpovu snahu zabránit tomuto nabytí občanství narozením v USA zabránil nejvyšší soud. Trump se s rozhodnutím nestotožnil. No a fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému Bešiktaš

0: 0-1. Odveta je na programu za týden v Istanbulu. Vítěz dvojzápasu se v závěrečném předkole Evropské ligy utká pravděpodobně s Žalgirisem Kaunas.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až zataženo, na západě a severozápadě i skoro jasno a teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni. Měla jsem si vzít svetr.
1: Rock Radio. Doprava.
2: D6, 11. kilometr na trase Karlovy Vary, Praha, si dejte pozor, běhají tam nějaký pošahaný lidi na vozovce, a na D46, 33. kilometru na trase Vyškov, Olomouc, je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli střetu osobního vozidla se zvěří, na místě je policie ČR.
3: Jedu tam.
1: Rock Radio, rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Jsme nějaký rychlí, čověče, 2,5 minuty po 6.
2: My jsme nejrychlejší.
0: No, takže hezký páteční ráno vám přeje Honza.
2: Anabel.
0: A dneska tu není Zuzka.
2: Evidentně.
0: Zuzka odjela na dovolenou, no hleda, že by... Zuzko!
2: Měli jsme takový slabý i ten vokál, jestli si všim, jak to není ve třech, veď, tak je to takový...
0: Je to takový čumáci, slabší, jo.
2: Slabší. Mm.
0: Možná bychom to měli zpátky vrátit na tu původní variantu.
2: S tím R-kem, myslíš?
0: No, ne, při pátku jednou, co?
2: Obylej to tak je pikantnější, to si nebudeme lhát.
0: Pokutíčka, ne? Dobře. No tak si asi dáme muziku, ne? Ať to nezdržujem.
2: To víš, jo, ať se připravíme, naladíme, dáme si kávičku. Vy si dejte taky a dáme si akcept na rozjezd.
1: Rock Radio.

0: Velvet Revolver na Rock Rádiu, Grave Dancer, tancovač na hrobech, to je nová profese. 6 hodin na 12 minut.
1: Kolik se za to bere?
0: Nevím, ale myslím si, že by to bylo určitě úspěšný, že spousta dnešních influencerů, který nechtějí hrábnout prstem, tak by do tohohle šli, protože
1: to
0: tam by
1: myslím.
0: Mohli svoje kroutění zadkem prodat a ještě to natočit na sítě a udělat paní Marušku veselou šťastnou.
1: To jo, pěkný job.
0: Viď? My máme taky pěkný job, protože vám zase dneska budeme něco nabízet.
1: Poslední dva lupeny na Javor Fest, který se koná už zítra na fotbalovém hřišti v Javorníku nad Veličkou. A my tady máme dva lístky pro jednoho z vás.
0: Pokud chcete, zahrajou vám Panoptiko, Alkohol, Komunál a Šárek. Pokud nechcete, určitě tam mají stánek s pivem.
1: Rozhodně. A minimálně ten párek v rohlíku, nebo jak se tomu říká.
0: To budou mít taky nebo guláš. Nebo klobásu. Ježíš, abych si dal klobásu.
1: Já jsem řešila o tom guláši, ale klobása taky nezní vůbec špatně.
0: Nepište, přátelé, dnešní dva lístky jsou, zdá se, zadaný. Jedeme zítra.
1: Já nemůžu, já jedu na Rokin do Ústí nad Labem.
0: Ježíš, to je úplně na druhé straně.
1: No právě, a proto nemůžu do Javorníku.
0: Škoda.
1: Každopádně Honza možná ještě ten jeden lístek ukradne, takže si rychle napište aspoň o ten první, než tady žádný nezbyde. No a klasika, pište na Messenger, Instagram, Facebook, připište telefonní číslo. A dneska je pátek, takže pozor, rozdáváme už v 7:30.
0: Držíme pěsti. Kabáti, dávám ti jeden den, ne, dáváme vám hodinu a půl na Rock Radio.
1: Dávám ti den, maximálně dva.

0: Rádio. Rokový kulendárium.
1: Je 6:21. Máme pátek 7. srpna. Pojďme se podívat na dnešní svátečníky. Svátek slaví Lada, případně Kajetán, Donáta a Iboja.
2: Donáta zní jako něco k jídlu, to se mi líbí.
1: Mně to zní spíš jako donation, jakože dary nějaký, nebo...
2: Já jsem viděla příspěvky. Donat prostě hned.
1: No, to je pravda, proč mě nenapadlo žrádlo? Co se se mnou stalo?
2: U tebe je to zvláštní, nevím, je ti dobře, nemám ti změřit teplotu.
1: Prosím, teploměrem do zadku. Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně všem ladám. Mě přešla,
2: buď ti měřit teplotu, dobře.
1: Není zač. No jinak, co se týče narozeninovců, někdo zajímavý. Dneska má třeba 1,40 český výšňup zpěvák Sámer Issa, tak mu přejeme všechno nejlepší. No a... pardon. A jinak český klavírista, skladatel Jiří Malásek by oslavil dneska narozeniny, nebo herec Oldřich Nový. A pojďme na naše muzikanty. 68 let slaví britský zpěvák Bruce Dickinson, spojený s Iron Maiden.

0: 61 let by oslavil další zpěvák, americký zpěvák Johnny Solinger, který nás opustil před 5 rokama a stál za mikrofonem kapely Skid Row v letech 99 až 2015. No a 76 let by oslavil britský baskytarista Pete Way, spoluzakladatel kapely UFO. Přejeme všechno nejlepší.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Já už vím, jak se rodiče cítí, když jim umře dítě. Nějak takhle. Je to krásný. Díky, přejeme všechno nej, no a jdeme na další muziku. Co dělat? Dáme si Within Temptation, Tarju a Paradise. Máš tam ještě něco?
1: Ráj na zemi. A to tu.

0: Within Temptation Ataria ve společní pecce Paradise s podtitulem What About Us, což se česky dá přeložit jako co my. Minutku a půl před tady? Sedmou na Rock Rádiu. Co my tady? No, my jsme tady bez Zuzky, jak bez nohy, čověče.
1: A chtěl bych ti říct, že nechám, proč mi pouštíš zprávy takhle brzo, když to mám dělat já, to je úplně vrchol.
0: Protože další písnička měla skoro 6 minut, tak jsem ji vyhodil.
1: Jo, takhle, takže jsme měli zprávy ve 40, tak to chápu.
0: Ale zprávy si dá náš kolega tady, který je od někač z Indie, nebo odkud máme tyhle ty...
1: To se posílá z Ostravy dodaný, z konzerve.
0: Z Ostravy, jo, dobře.
1: Z kolostravské konzerve.
0: Jak já jsem poznal, že tam je jaký přízvuk. Tak jsem si říkal, jestli to není třeba z Indie.
1: Ale ty jako král jelý mám, ty jako ži z Ostravy.
0: To počkej, to je Ostrava, to je spíš Brno, ne?
1: No, tak to je kousek vedle.
0: Tož to já. No tak dobře, tak tam nás taky budou nenávidět. Ale tam už nás nenávidějí, tak je to jedno.
1: Děláme srandu i z Pražáků, jako jo, to jenom, abyste si nemysleli, že to je nějaká diskriminace konkrétní oblasti. My si děláme srandu ze všech. Bez výjimky, barev, národnosti a dalších problémů.
0: Tak, to žaď se hezky, nebo hezky, anebo hezkej.
1: A tak si to pustíme, ne?
2: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Slušná muzika. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno přeje David Račák. Přestože extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, další epizoda horkého počasí může dorazit velmi brzy. Meteorologové předběžně varují, že už od neděle budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku. Evropská unie mění od poloviny srpna pravidla pro obaly. Třeba hotely nebudou moci hostům poskytovat jednorázová plastová balení kosmetiky. Důvodem je zbytečný odpad. No a Real Madrid udělal z útočníka Jana Diomandeho rekordní posilu v klubové historii. Za teprve 19-letého reprezentanta Pobřeží slonoviny zaplatí podle médií 125 milionů eur.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Já nevím, jestli jsem si neotevřela počasí někdy z března, jo, protože tady teď říkal, že budou tropický teploty, mě na Českometeorologickém ústavu to ukazuje, že nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů na západě a severu Čech dokonce kolem 14 a v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů.
0: Víš proč?
1: Proč?
0: Protože je to Český hydrometeorologický ústav.
1: Jo takhle, takže oni nevědějí, co melou. No, takže pohodě. Každopádně vemte si radši plavky i svetr.
2: Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Suchéniová v Třebíči stojí porouchaný traktor. Dávejte na sebe pozor, a z dopravy je to vše.
2: Rock Radio.
0: Dobře, no.
1: Pardon,
0: já jsem se dneska jako odboural.
1: Chybí nám tady ta Zuzka, no? Pojďme si říct, že chybí tady ty zprávy a je to takový rozpačitý. To vůbec nevadí.
0: Hele, už zpívaj.
1: To vůbec

0: Green Day zpívají o lásko, lásko v písni Ochlové v 6 hodin a 39 minut, kde jinde než na Rock Rádiu.
1: V jakýže písni Ochloví?
0: Ochlové.
1: Co je to Ochloch?
0: Jakože Ochlové.
1: Jo, to...
0: Co je jako Och prachy, ne? Máš Lové?
1: Ochlové, jo, už to chápu. Oh, love, jo, jasně, v pohodě.
0: Každopádně, teď se budeme ještě bavit o lásce.
1: Já máš ty kurzy angličtiny, už si vzpomínám.
0: No já. Mám tady pro tebe dobrou zprávu. Sir... jako ne sír, ale sir. Elton John oslavil významný osobní milník v životě. Ráno se probudil. A kromě toho, už 36 let žije bez alkoholu.
1: Já mu naprosto rozumím, já takhle žiju už přes 22 let a je to krásný.
0: Jo, bez alkoholu.
1: Je to nádherný.
0: Viděla jsi film Rocketman?
1: Ne.
0: Škoda, ty nemáš teda ty hudební filmy.
1: Ne, jakmile se tam zpívá, tak to vypínám.
0: Tady se zpívá, ale kromě toho se tam jako hodně fetuje, je to velice zábavný.
1: Ale pořád se tam zpívá.
0: Pořád se tam zpívá. No tak 36 let už nepije, nebo vlastně on pil, tak 36 let už nepije,
1: je naprosto v pohodě. Myslím, že tam rypáčkem taky pár baráků padlo za mladá.
0: To určitě, jako celý vily. Každopádně děkoval všem blízkým, že ho podporujou, že ho na této cestě provázeli. A kromě toho jeho letitej textař Bernie Taupin prozradil, že mají skoro hotový nebo víceméně dokončený nový studiový album. Takže na to, že Elton vlastně už zaseknul nějaký zpívání naživo, koncertní svou kariéru, pověsil na hřebík před nějakým časem, tak ještě prej vyjde nová deska.
1: Tak to jsem zvědavá, těšíme se samozřejmě, my vám to včas s Honzíkem oznámíme, tak. Až budou nějaké ukázky a tak dále.
0: Jsem na to zvědavý, jak to bude velký, protože, jak se říká, ty nejlepší nápady opravdu nevznikají v ruce s hrnkem hruškovýho čaje.
1: No tak s malým kašpárkem se těžko hraje velký divadýlko, takže to bude určitě velký.
0: Ty víš, že má malýho kašpárka?
1: Ne, no, tak říkal jsi, že to nemůže být velký, nebo jak jsi to řekl?
0: ještě si to budeme muset probrat a ukázat.
1: My si to tady vysvětlíme s Honzou a mezi tím si dáme jako muziku za chvilku AC/DC.
2: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
3: Baru, ty jsi hlavička.
2: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
12: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
16: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi pojeďte za gorilou.
15: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
17: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
18: Páchnoucí klimatizace po zimě?
19: V autě 40 stupňů?
18: To nechcete.
19: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
18: Jsme tu pro vás.
19: Klima Express.
18: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
19: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
18: Skočte si nakoupit.
19: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
18: Objednejte se na
19: klimaexpress.cz.

0: se nevešlo do zpráv.
1: Za 8 minut bude 7 hodin ráno, takže si dáme něco, co se nevešlo. Zuzko! Jo, Zuzka to není.
2: Zuzko!
1: Zuzko!
2: Zuzko!
1: Tak nic, tak musíme sami.
2: Ježišmarja.
1: Máš něco?
2: Mám tady takovou blbůstku, neuvěřitelně naléhavá lékařská situace zaskočila ve městě Thanh Nguyen. Nějaká paní tam v pokročilém stádiu těhotenství dorazila na motocyklu s pokročilými kontrakcemi a miminko se narodili dřív, než jí stačili přijmout. Vše to je natočený na něčí mobilní telefon, takže paní tam přijede na té motorce a z vagíny vypadne dítě přímo na tu motorku. Takže tam akorát odstřihli vlastně tu, že jo, jak se to jmenuje, pupeční šňůru, zabalili miminko přímo na ulici do nějaký dečky a následně matku odvezli dovnitř, protože byli přímo před hlavním vchodem té nemocnice.
1: A ten skútr byl furt nakopnutý, ne? Paní pak odjela normálně dál do práce.
2: Manžel, ten jí tam vezl.
1: Manžel jí vezl.
2: Ona nejela teda sama, to by asi nezvládla jako rodit takhle na skútru, ale vtipný bylo, že právě v komentářích se objevilo, že by dítě mělo dostat jméno skútr. Takže malej skútr, gratulujeme, přejeme mu hodně zdravíčka i do budoucích let a snad už bude mít trošku méně turbulentní život než jeho příchod na tento svět, který byl teda velice... ono to vypadalo skoro, že vypadne na ten chodník, jo, oni ho tam chytali, je to velmi turbulentní video.
1: On vypad na to polstrování té sedačky, ano, na tom skútru, to bylo
2: ano,
1: dobrý.
2: Ano, přesně tak, naštěstí vypad na ten skútr, takže dobrý, a pak už ho chytili.
1: Jak jsi říkala, že se jmenuje to město, kde se narodilo to dítě?
2: Jmenuje se prej Thanh Nguyen.
1: To je můj soused, ten má u nás vedle...
2: Večerku.
1: No. Zajímavý, mi neřek, že mám město.
2: Souseda. Dejte příště Honzíkovi kolu zdarma. Díky.
1: Každopádně všechno se to odehrálo v zemi vzdálený.
2: Ano, země vzdálený.

0: BSP a jejich velká pecka Země vzdálená. Za mikrofonem samozřejmě Kamil Střihavka. Dvě minuty,
1: já
0: už minutu a
1: půl. Chceme
2: ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
7: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
6: Kazbet? A v čem jsou jiný?
7: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
6: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
9: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
10: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Hezké ráno přeje David Račák. Prezident se bude volit v lednu 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to průzkum pro novinky CZ. Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš kandidaturu vylučuje. Fotovoltaické panely na českém trhu od konce loňského roku zdražily zhruba o třetinu. Do cen se promítlo zrušení čínské podpory vývozu, dražší suroviny, omezení výrobních kapacit i doprava. Náklady ale o tolik nevzrostou, protože solární moduly představují jen asi pětinu investice. Maroko je připraveno spolupracovat se Španělskem a dalšími evropskými zeměmi při identifikaci nezletilých migrantů bez doprovodu za účelem jejich návratu. Podle Madridu proniklo minulý týden ilegálně z Maroka do španělské Seuty v severní Africe 72 tisíc lidí. Mezi nimiž je i řada nezletilých. No a fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy RFS Riga doma 2-0. Výrazně se tak přiblížili k postupu. Severočechy poslal v 18. minutě do vedení Čanturišvili a po pauze přidal pojistku Polidar. Odveta je na programu za týden na stadionu lídra lotyšské ligy. Rock Radio, počasí.
1: Zjistila, že vám tady celou dobu čtu počasí v noci, přátelé, tak teď už si dáme, jak nás čeká přes den, bude jasno až polojasno ráno a dopoledne.

0: Bude na Moravě a ve Slezsku ještě velká oblačnost a doznívající deště. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30 stupňů a v 1000 metrech na horách 19.
1: Ano, potom co si před chvílí hlásila, že bude sněžit, tak jsem to teď kontroloval a máš pravdu.
0: Jo, já jsem ráda, že jste si ty svetry nebrali nakonec.
2: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Rock Radio. Doprava.
0: V Praze v ulici Tunel Mrázovka očekávejte lehké zdržení, je tam odstavený osobák, na místě zasahuje policie a v ulici Plzeňská v obci Stot, okres Plzeň, jich se srazily dva osobáky. I tam jede policie na místo a z dopravy je to aktuálně vše.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci! Šťastný porod na jednostopém motorovém vozidle vám přeje Honza.
0: A Adabel.
1: Já to miluju. Asi to všichni ostatní nepochopili. No to nevadí.
0: Nikdo to nechápe, ale to nevadí.
1: Máme 4 minuty po 7. Je pátek 7. srpna už.
0: Ano, zítra se otvírá Lví portál. Je 8.8.
1: Cože se otvírá zítra?
0: Lví portál.
1: Co to je? To je nějaká homosexuální praktika na Prague Pride tady?
0: Já ti to pak vysvětlím.
1: Dobře. Přátelé, pokud chcete zítra někam jinam než za Lvým portálem, ale konkrétně na Javorfest do Javorníku nad Veličkou, tak už za půl hodiny budeme rozdávat poslední dva lupeny.
0: Je to tak. Napište si, není o to velký zájem, takže máte velikou šanci lístky získat. To znamená, pište na náš Messenger, Facebook, Instagram a připište telefonní číslo. No a samozřejmě pak nám to zvedněte.
1: Lví portál, Ježíši Kriste. Pojďme na muziku. Linkin Park, Bleed It Out.
3: Rock Radio. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my f***ing mind.

Rock Radio. Rockovej výrok. Maily neposílám, můj telefon je největší křáp na světě, takže s lidmi prostě mluvím. Bruce Dickinson.

0: Naše i vaše oblíbená kapela Miron Schmeiden dohrála na Rock Rádiu Pecku No Pray for the Dying 7 hodin a 12 minut. A opět tu nebyla náhodou, protože dneska v pátek 7. srpna britský zpěvák Bruce Dickinson, lídr této kapely nebo frontman, chcete-li, který je zároveň i na solový dráze, dneska slaví krásných 68 let.
1: Je to tak, za chvilku z něj bude děda, nebo možná už je děda.
0: 68, to už je slušný, to už asi je děda.
1: Ale má to moc krásný věk, on je samozřejmě ve formě. Kromě toho, že je to výborný hudebník, tak měl i spoustu zajímavých koníčků. Mimo jiné je pilot.
0: Ano.
1: Dokonce se stalo, že jednou pilotoval Boeing se 106 členy RAF, to jsou nějaký vojáci, kteří se vraceli z Afghánistánu. A prej byli docela v šoku, protože ho znali právě jako lídra Iron Maiden a najednou říkali, hele, nejste vy, jste docela podobný tomu zpěvákovi, čoviči. A byl to on. A co mě teda konkrétně, vždycky jako mě to hřeje u srdíčka, že taky vášnivě šarmoval, protože já jsem, Honza to o mě nevěděl, ale já jsem v dětství několik let chodila na šerm, moje matka mě vychovávala něco jako šlechtičnu, takže já jsem jezdila na koni, šermovala a tak, měla jsem takové císařské koníčky a na šerm jsem chodila taky několik let.
0: Takže... Počkej, a měla jsi i takovou tu obrovskou sukně, z který se chcelo do nočníku pod tebou, nebo to ne?
1: Ne, to ne, to už za nás nebylo, to už zrušili pár let před tím, asi ve 13. století, ale...
0: A popravy jste měli třeba u vás na císařském dvoře?
1: Ne, u nás, naštěstí se u nás nikdo nevraždil, ale na šerm jsem chodila několik let, no, takže si to pamatuju, tu jednu ruku máš za zádama. A jedeš, no. A měla jsem na hlavě takovej ten, co vypadáš, jak když jdeš vybírat včelín. Všecko jsem měla.
0: A měla jsi radši svýho komorníka nebo svýho zahradníka?
1: My jsme měli takovýho, on se jmenoval Mahudy, to byl náš sluha na všechno, on dělal takový různý
0: Mahudy, to je
1: práce.
0: Takový český jméno, ten byl z Mostu.
1: Belgii to byl, ne. On byl ten, jak se to jmenuje, takový ten... muž tmavší pleti, nevím z jaké části světa.
0: Škoda, že Bruce Dickinson neumí česky, aby si poslech, jak krásně tady o něm vůbec nemluvíme.
1: A zdravíme Mahudyho do Belgie.
0: Tak a zdravíme Mahudyho Bruce Dickinsona do Anglie, přejeme mu všechno nejlepší. Příští rok má vydat solovou desku, tak mu držíme palce, aby
1: Mahudy
0: to došlo.
1: Tento dotáh daleko.
0: Tak to je další věc, kterou si vysvětlíme, za kým se bude hrát muzika, jo? Teď si dáme Lucii, Danielu a Anabelu.

0: Hit mi more, uhoď mě víc a skat step na Rock Rádiu v 7 hodin a 22 minut. Je pátek 7. srpna a slaví se několik zajímavých ptákovin. Je třeba den mořského hada, takže Dalibor Janda u moře slaví. Mezinárodní den piva je dneska, to by oslavila Zuzka, není tady, má smůlu.
1: Ona ho slaví jinde.
0: Ano.
1: Na lepších místech.
0: S někým jiným. Tak je den profesionálních řečníků, to je tady náš svátek, protože máme všechny logopedické vady, které asi existují.
2: Dneska máme svátek tatu Masladost, budeme to spolu oslavovat. Tak já mám radost.
0: Ježiši Kriste. No ale na začátku hodiny ty si tady vyprávěla, že taky bude nějaký den lvího zadního vchodu, nebo co?
1: Ne, je to portál Lví brány, který začal už 26.7., končí 12.8., ale nejsilnější bude právě zítra, to znamená 8.8. Jedná se o jeden z nejvzácnějších portálů, protože znamení lva prochází po 12 letech Jupiterem. No a pro nás to znamená to, že následující vlastně týdny jsou určený pro to, aby si mohla udělat odvážný kroky, čeká tě štěstí, růst, osobnostní rozvoj, takže máš manifestovat, přát si a samozřejmě nové začátky.
0: Prosím tě, a ten růst mě čeká jako do výšky, do šířky nebo v kalhotách?
1: To si můžeš rozmyslet.
0: Můžu?
1: Mhm.
0: Jako, hele,
1: co si budeš přát, tak takhle v kalhotech ti růst asi nezaručím, ale pokud by si chtěl jiné růsty jako kariérní a podobně, tak právě teď je vhodný okamžik si zítra vypsat různé manifestace a přát si je, protože je k tomu správná, jak to říct, rozpoložení hvězd.
0: Já doufám, že to budou růsty a ne třeba srůsty na páteři, to by nebylo moc příjemný. No takže se mám těšit zítra.
1: No musíš manifestovat.
0: Manifestovat, co to je? Jako, že by půjdu zvát před barák.
1: Napíšeš si, můžeš taky, vyšleš do vesmíru přání a oni ti přijdu zpátky.
0: Dobře. Chci vyhrát ve sportce! Aspoň 10 míčů, prosím.
1: Až zítra.
0: Tak přátelé, zítra si zařvěte z okna. Někdo to zvládnete už třeba po půlnoci, po nějaký party. My jdem na muziku zase. Za chvíli Offspring, Spare Me the Details.
3: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Fenomén Šance Liga je zpět.
15: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
14: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
16: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
17: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: Posloucháte páteční rokový rozjezd na Rock Rádiu s Offspringama a jejich peckou Spare Me the Details. Ušetři mě detailů minutku po půl osmí, no ale my teďka šetřit nebudem, protože si dáme další rychlý zprávy a počasí a dopravu.
1: Zuzko, jdeš na to? Kurňa, ona tady zase není.
0: Přijde dneska nebo?
1: Já myslím, že se, já se obávám, že ne, takže bude to zase hrozný, bude to hrozný.
0: Tak to zkusíme, já ti když tak budu držet ruku.
1: No, tak ještě, že ne nohu.
2: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno přeje David Račák. Přestože extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, další epizoda horkého počasí může dorazit velmi brzy. Meteorologové předběžně varují, že už od neděle budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku. Evropská unie mění od poloviny srpna pravidla pro obaly. Třeba hotely nebudou moci hostům poskytovat jednorázová plastová balení kosmetiky. Důvodem je zbytečný odpad. No a Real Madrid udělal z útočníka Jana Diomandeho rekordní posilu v klubové historii. Za teprve 19-letého reprezentanta Pobřeží slonoviny zaplatí podle médií 125 milionů eur.
2: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska očekávejte jasno až polojasno ráno a dopoledne bude na Moravě a ve Slezsku velká oblačnost a doznívající deště. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách kolem 19 stupňů.
2: Rock Radio. Doprava.
4: D2, 24. kilometra. Na trase Brno-Lanžhot je neprůjezdná zpevněná krajnice, probíhají tam práce na silnici. A co tady ještě bych vypíchla? Jinak to vypadá docela dobře. Možná ještě tady D1, 180. kilometr na trase Praha-Polsko se tvoří kolona vozidel, takže jestli jedete do Polska, tak se asi zdržíte.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Jsi minula povoláním, ty bys měla dělat na ČT 24 normálně.
1: Strašný, já jsem to avizovala předem, že to bude strašný, že to nemám připravený, takže no...
0: To je v pohodě, tady máš ode mě Danolandu, motýlek.
1: Děkuju.

0: Daniel Landa zpívá 6 minut po půl osmí na Rock Rádiu o motýlku, který leží určitě někde u fotbalového hřiště v Javorníku nad Veličkou.
1: Přesně tak, kam se chystá jeden z vás, který mu za chviličku předáme dva lístky, takže mobily do ručky.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Výhry, slevy, zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
12: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Je 7 hodin a 40 minut, jsme zpátky v éteru a s náma už je tady i Luděk z Bruntálu. Luďku, dobré ráno přejeme.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Dobré ránko.
1: Prosím tě, Luďku, ty ale nezníš úplně jako, že bys byl původem z Bruntálu.
2: Že ne? Jak to?
3: Ne. Že nezní nadšeně dostatečně na to, že vyhrál lísky. Projev hej, nějaké nadšení, zatancuj Makarénu.
2: Nakonec jsem stával ve 3 ráno, takže parada. Jsem nadšený moc.
3: Tak to ještě o hodinu dřív než my, čověče.
2: No, já jsem to věděl.
1: Proč stáváš takhle brzo?
2: No, posunuli nám v práci čas, takže chodíme dřív do práce, končíme dřív práci, takže zase jedna výhoda.
3: Já myslím, že posun času probíháš tak za 3 měsíce.
2: No. Chtěl jsem, ale neprošlo to.
3: Musíš víc tlačit na svého zaměstnavatele.
2: Ano, nepovolí.
3: Nepovolí, hajzo. Tak nezdravíme tady pana zaměstnavatele, našeho dnešního výherce.
1: Luďku, prosím tě, ty jsi psal, že seš původně z Velké nad Veličkou, což je hned vedle Javorníku, takže ty v podstatě se vrátíš někam za rodinou. Je to tak?
2: Jo, pojedu kousek, budu doma, no. Navštívím rodinu, že už tam budu.
3: Takže mám kamuří svíčkovou, no? Ty si jenom odběhneš na kapely a pak se vrátíš domů do postýlky.
2: No, píš tačka divočáka, ale jo, taky se dám.
3: Divočáka, můžeme přijet taky.
2: Jo, určitě vítání, hej.
1: Prosím tě, a důležitá otázka zní, koho vezmeš sebou jako druhýho na doprovod?
2: No, asi těhotnou přítelkyni.
1: Asi nebo určitě?
2: Tam je panoptiko, takže ta bez toho asi to.
3: Tak to je dobrý, tak to vaše dítě už bude mít rokové geny od bříška, protože to uslyší
2: všechno. No, právě musíme začít brzo.
3: To začínáte velmi brzy, to je v pořádku, to schvalujeme.
2: Tak dokud žila, za roku žila, věř.
3: No jistě, v pořádku.
1: A prosím tě, poslední otázka, co mě zajímá, kdy máte termín?
2: Termín v prosinci, na začátku prosince.
3: Tak to je často, nebudete rodit na koncertě,
2: to je
3: v pohodě.
2: V pohodě.
3: To nebudete jako ta paní na skútru, tak to je dobrý.
1: V podstatě...
2: ne, to jsem slyšel, no to bych nechtěl zažít.
1: vy si v podstatě nadělíte dítě k Vánocům.
2: Jo, no, přijde to tak.
1: Krásný. A víte holka kluk?
2: Kluk.
1: Je, tak veliká gratulace dopředu a tě zdraví, jak jste zdraví všichni.
3: Ano, jakožto dvě sudičky mu vinčujeme krásný život a hlavně zdravíčko.
1: A hodně rokový muziky.
3: Tak se měj hezký, hezký den, gratulujeme
2: díky,
3: ještě jednou.
1: Luďku, ahoj, čau.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
3: All we hear is Radio Gugu, Radio Gaga, Radio Gugu. Není už pátek, je naštěstí, díky bože.
1: S tímhle si myslím, že tak sobota už.

Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. No,

0: The Nexus od Amaranth dohrál 9 minut před 8, kde jinde než na Rock Rádiu. No a protože je dneska pátek, tak úplně výjimečně před 8 hodinou raní nás tady v éteru
1: čeká raní s...
0: Raní co?
1: Marcel.
0: Streets Marcel.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Po době, která se zdála téměř nekonečná, se opět vrací cirkus MotoGP ve svatostánku britské rychlosti. Silverstone se po letní pauze spouští kolotoč dalších, doufejme, 11 velkých cen, které rozhodnou o tom, kdo získá titul. Málo kdy v posledních letech byla situace tak vyrovnaná, jako je letos. Čistě teoreticky jsou ve hře ještě všichni jezdci. Reálně je to však především špička Martin Bezeky, Marc Marquez, Ayogura, Fabio Di Gianantonio, Raul Fernandez, a přesto se dost možná nejvíc bude v Británii skloňovat úplně jiné jméno. Maverick ale ten se ještě v úterý snažil celý svět přesvědčit o tom, že jeho vztahy s týmem KTM Tech 3 jsou skvělé, aby hned o den později přišlo oznámení, že ho v Británii nahradí Pole Spargaro. Oficiálně je to kvůli doléčení ramene, ale i vrabci v pedoku si šeptají, že skutečným problém je Maverickova hlava. Asi takhle. Vinales je špičkový jezdec, ostatně jediným jezdcem historie, který získal vítězství se třemi různými značkami, ale ta jeho hlava, to je na sepsání knihy. Popravdě, není v pedoku moc lidí, s nimiž by se nestihl pohádat, nějak je urazit nebo naštvat. Jeho dětinské a extrémně nebezpečné trucování, když chtěl odejít z Yamahy, se dává jako příklad, jak vytočit i soupeře, kteří by z jeho blbnutí normálně měli radost. Podobně to teď má u KTM, a tak není divu, že většina fandů má je hodně v MotoGP zasečtené, a protože si chyby nepřipouští, nejspíš to nebude jen tam.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Honza Toužimský, Hlas a Rakajinu na Rock Rádiu v Pecce Paganíny v 7 hodin a 57 minut.
1: Miluji Honzíka, mimochodem na vlasy používá Gliscur.
0: To je reklama, ale vlastně není.
1: Není, to mi prostě prozrazují rokeři, čím si mají vlasy, protože mají vždycky hezčí než já, tak já se jich ptám, čím si to mají, oni si to vždycky mají nějakým nejlevnějším sprcháčem na varlata. Říkám, děláš si ze mě srandu, proč máš lokny do půlky zad, když si máš drogerkovejma produktama.
0: Je pravda, že to jsem mu záviděl už, když jsme se potkávali v rokopeře, oni měli takovou...
1: A on
0: takovou...
1: mě děsil, že to ostří, já říkám, no, popovaž
0: ne,
1: se.
0: Ne. Oni měli kluci takovou protekční šatnu, tam byl právě Touža, Honza Toužikovou.
1: A mě děsil, že to ostří, já říkám, popovaž
0: se. Ne. Oni měli kluci takovou protekční šatnu, tam byl právě Touža, Honza Toužimský, jedny dlouhý vlasy.

0: Dinku.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Je mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
9: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
10: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké ráno přeje David Račák. Český statistický úřad bude dnes informovat o tom, jak se ve druhém čtvrtletí dařilo turistice a službám. Od ledna do konce března letošního roku se v českých hotelech a penzionech ubytovalo 4,4 milionů turistů. Meziročně o více než 5% více. Zvýšil se počet zahraničních i tuzemských hostů. Ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích se dnes rodina, veřejnost, umělci i politici rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb se uskuteční se státními poctami. Součástí posledního rozloučení budou státní vlajka, státní hymna i čestná stráž. Americký prezident Donald Trump se znovu snaží omezit nabytí amerického občanství narozením se na americkém území. Trumpovu snahu zabránit tomuto nabytí občanství narozením v USA zabránil nejvyšší soud. Trump se s rozhodnutím nestotožnil. No a fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému Bešiktaši 0-1. Odveta je na programu za týden v Istanbulu. Vítěz dvojzápasu se v závěrečném předkole Evropské ligy utká pravděpodobně s Žalgirisem Kaunas.
12: Rock Radio. Počasí.
14: Dneska bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
15: To bylo všechno?
14: No, jsem to zkrátila.
15: Tak já to prodloužím, mám tu pro tebe lidovou pranostiku na dnešní den. Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána. Takže
14: tak
15: jsi měl
14: pravdu. Brána. No, takže pod stodoly a nebo lvát máš jednu.
15: Lev jak stodola.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
14: Dejte si pozor na D11, 62. kilometru na trase Praha Sever. Leží tam, prosím vás, v levém jízdním pruhu kovový asi 30 cm dlouhý předmět. Netroufám se odhadnout, co je to přesně za předmět. A na D7, na 5. kilometru na trase Chomutov Praha stojí porouchaný vozidlo, i tam se zdržíte.
15: Je zajímavý, že si netroufáš si tipnout, ale koutky máš až za ušima.
14: Jo, mada.
11: Instagram Rock Rádia.

0: slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci! Ať máte i dneska k sobě nějaký dobrý hovado, vám přeje Honza.
2: A dlouhý kovový předmět vám přeje Anabel.
1: Kam, do čeho?
2: To si, každý ať si podle vlastního uvážení.
1: Podle vlastní chuti a schopností.
2: Tak.
1: Dobře, máme necelý 4 minutky po 8, je pátek 7. srpna, čeká nás poslední hodinka, než se rozloučíme. Po půl devátý výzva pro pandu dnes bude obzvláště vypečená, moc se těšíme.
2: Už teď nesnáším Honzu, který mě do toho zapojil a řekl mi to tady před půl hodinou, takže neumím vůbec text, neumím nic, takže bude to úplný trapas, ale těšíme se moc.
1: Jako vždycky, jako každý pátek.
2: Jupi.
1: A teď už muzika Scorpions, Send Me an Angel.
0: Rock Radio.

0: Motorband, pravda nebo lež? Je 8 hodin 12 minut a my si teďka na Rock Rádiu budeme hrát hru na pravdu. Dáš fant?
1: Radši jo, skoro.
0: Dobře.
1: Ne, řeknu ti pravdu. Možná i dvě.
0: Řeknu ti jednu pravdu, kterou tady mám s datem 7. srpna a rok 2017.
1: Ano.
0: Tehdy zoologové objevili nový druh starodávného krokodýla.
1: Myslím, krocana. No.
0: Byl, řekl, i, zna- okay, byl
1: wow,
0: i s nádivkou ještě.
1: Starodávný krocan a byl s knedlíkem, alebo... Pro mě já jsem úplně znevážila ten vstup, ne, povídej.
0: Dobře, první fant, prosím tě, sundej hadry, dělej.
1: Byl to krocan.
0: Dělej, já to budu popisovat, sundej ty šaty prostě.
1: Dobře, já pod tím nic nemám.
0: Dostaneš ponožku do huby. Tak abych to řekl ještě jednou. Zoologové objevili novej druh starodávného krokodýla, Lemisuchus... Obtusidens, Lemisuchus.
1: Jo, Lemisuchus, takže se jmenoval podle Lemmyho Kilmistra.
0: Ano, byli výborně! Tak se můžeš zase oblíknout, přesně tak.
1: Dobrý, tak jo, tak já si tu podprsenku dám tam zpátky. Já jsem jí tady chtěl nechat Danovi na odpoledne, ale já mu řeknu, že teda si jí beru.
0: Jo, Dan říkal, že potřebuje nějakou síťovku na melouny, že půjde mladý koupit nějaký tady ovoce zeleninu.
1: Jo, naproti.
0: Tak. No tak to bylo vlastně všechno, co jsem chtěl říct. Víc to nemám.
1: Nádherný vstup v okrocanech a teď už brýz do vohňa, do zásuv. Já už nemůžu. Ještě, že už je pátek, přátelé.
0: Bruce Sprachstein, Born in the USA.

0: Place Vendôme, neboli plac Jean-Claude Van Damme a My Guardian Angel na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Přátelé, máme tady ještě jednu hudební novinku, nebo zase trošku filmovou. Máme pozvánku do kina na říjen. Je to 40 let, co kapela Queen vystoupila v Budapešti. Bylo to 27. července roku 86.
1: Mě byl jeden rok.
0: A tehdy to bylo považovaný za první koncert stadionový rockový show vůbec ve východním bloku, že jo, studená válka, západ, východ. Bylo tam prý 80 tisíc fanoušků na stadionu, až se dalších 45 to poslouchalo v okolních ulicích za stadionem. A teď by tenhle ten záznam měl vyjít ve 4K formátu pod dohledem režiséra Petra Jacksona, což je režisér Pána prstenů, jako Queen Live in Budapest, a mělo by to být v říjnu v kinech. A kapela tvrdí, že se jim povedla skvělá restaurace zvuku a obrazu.
2: Jo, já jsem si říkala, jaká restaurace se tam najím, takže se tam nenajím. Škoda.
0: Ale počkej, jsou takový ty kina, kde máš luxusní sedačky, že ti to div samo nenamasíruje zadek,
2: záda. Jo, tam chodím ráda, to je docela příjemný.
0: Jo, a můžeš tam leco
2: jíst. No, jako teď jsem dlouho nebyla v kině.
0: Jo, takže tě většinou musí někdo pozvat.
2: No, říkám, nebyla jsem v kině, ani nepamatuju, kde to bylo naposled.
0: Tak půjdeme na něco, proč jsme nešli do kina? No,
2: tak jestli to je pozvánka, tak ano, kino je drahý, víš, jak to je,
0: no, jasně.
2: Umělci.
0: Hele, tak prosím tě, v říjnu si napiš, prosím tě, Queen, Live in Budapest, jdeme
2: ale
0: spolu.
2: Ale půjdeme na něco jiného, radši nějaký horor.
0: Ne, půjdeme na levný, ne, na levnou neděli, nebo jak se to jmenuje, za 80 korun, na tebe nebudu investovat nějaký tu prach neblbní.
2: To je úroveň.
0: A přines si z domova housku se salámem, prosím tě.
2: Dobře.
0: Za chvíli Aleš Brichta, Dívka s perlami ve vlasech.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 tisíc korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Klumově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
5: Zach Wild a jeho Black Label Society.
4: Veselá parta Aylstorm.
5: I Američané Savatage a Testament.
4: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
9: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi. Pojeďte za gorilou.
8: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.

0: já chudej princ, mám jen co mám.
1: Chudej princ Aleš Brichta, dívka s perlami ve vlasech, minutku a půl, po půl devátý na Rock Rádiu. Za chvíli nás čeká výzva pro pandu, ale protože je po půl devátý, pojďme se mrknout na sport.
2: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Radio Sport.
3: Hezké ráno přeje David Račák. České golfistky Sára Kousková a Kristýna Napoleová figurují po prvním kole turnaje Ladies European Tour v Londýně na děleném 19. místě. Obě zvládly úvodní kolo na 72 ran, jednu pod pár. Real Madrid udělal z útočníka Jana Diomandeho rekordní posilu v klubové historii. Za teprve 19-letého reprezentanta Pobřeží slonoviny zaplatí podle médií 125 milionů eur. No a fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy RFS Riga doma 2-0. Výrazně se tak přiblížili k postupu.
2: Rock Radio. Doprava.
4: Pozor si dejte na D3 na 133. kilometru na trase Mezno-Kaplice ve směru na Český Budějovice za tunelem zhruba 500 metrů. Běhají tam nějaký lidi na vozovce. Dále na trase D11 100 kilometrů na trase Praha-Sever je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Leží tam dřevotříska, dřevotřísková deska na vozovce. Dneska trousejí různý furt předměty někde.
1: A to je ale ten herec Jan Dřevotříska.
4: Aha, jo, takhle, tak to tak ho obějte. A v ulici Zlíchovský tunel v Praze se srazili dva osobáky z dopravy, je to aktuálně vše.
1: Hlavně, že nám vždycky říkají, nedělej si srandu z dopravy, je to blbý.
4: Já si nedělám.
1: Já naopak. Vím, to bylo na mě.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Survivor a jejich Burning Heart, hořící srdce, kde jinde než na Rock Rádiu v 8 hodin a 38 minut. K tomu je pátek, takže je to jasný.
1: Rock Rádio, výzva pro pandu.
0: Mám na tebe několik krátkých otázek.
2: Ano.
0: Budeš ráda. Pamatuješ si, jak jsem jel před měsícem na dovolenou k moři?
2: Ano.
0: A pamatuješ si, že jste mi tady o tom zpívali takovou hanlivou písničku?
2: Ano.
0: A pamatuješ si, že text napsala jistá Zuzana Kleinová?
2: Ano.
0: A víš, že tady Zuzka dneska není?
2: Vím.
0: No a já jsem...
2: Pomsta je sladká.
0: Ano, přesně tak, já jsem přísahal na satana, že se pomstím, a jak jinak logicky...
2: Ten den přišel.
0: ...než písničkou a zrovna dneska. No a Zuzka má ráda starý věci, starý síry, starý chlapy, starý písničky. Tak jí jednu starou dáme.
2: Tak jdem na to.
0: Ty mi pomůžeš.
2: No, jako musím.
0: Bude to prdel. Ježiš, teď jsem nechtěl říct. No nic. Nazvali jsme to Dovolená pro Zuzanu.
1: Rock Radio. Výzva pro pandu.
0: Zuzano, vzala s roha a nás zpátek nechala tu o samotě, bohužel. Zuzano, zmizel pryč tvůj ryčný smích a zůstala mi na očích jen Anabel.
2: Hajzle.
0: Promiň. Řekni mi ale proč, ty vole, vyjela s na dovču na kole. Bicyklu v kopcích sjíždět krajnice.
3: Zuzano, Zuzano, Zuzano,
0: užije si hlavně tvoje zadnice.
3: Zuzano, Zuzano, Zuzano,
0: smrdíš jak pot.

0: Výzva pro pandu.
1: Já pevně doufám, že to Zuzka slyšela nebo uslyší. Já bych k tomu řekl jenom jednu jedinou důležitou věc. Jedna loď potopená, jedna zbývá, takže se těším na tvou dovolenou.
2: Já i trošku se, ještě že já žádnou nemám celoročně, to je jediná výhoda, že já se odsaď nevzdaluju dál jak domů a zpět, takže na mě nic takového nehrozí.
1: Já jsem koukal, ne, že už jsi se včera přitáhla i spacák tady, že tady spíš vedle v kanclu.
2: Ne, ale máma mě chce vytáhnout září do Francie, takže obávám se, že možná to mě to čeká.
1: Já s tím počítám, už super. Je to rozdělaný.
2: Jaj.
1: Takže se těšíme.
2: Krutý.
1: Další výzva zase za týden už asi v plném počtu a za chvíli vanastovky a čaroděj.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz. Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
7: CZ.
12: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: Za 8 bude 9, posloucháte Rock Radio, dnešní páteční rokový rozjezd právě dojel ke svému konci. Korpiklány řekli aj ta krajta a my se loučíme.
1: Já říkám páček sledáček.
0: Jenom?
1: No a mám říct něco víc?
0: Mohla bys říct bye bye beautiful.
1: Ne.
0: Pá pá krásko.
1: Páček slimáček.

0: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je... Oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Hezké ráno přeje David Račák. Prezident se bude volit v lednu 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to průzkum pro novinky CZ. Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš kandidaturu vylučuje. Fotovoltaické panely na českém trhu od konce loňského roku zdražily zhruba o třetinu. Do cen se promítlo zrušení čínské podpory vývozu, dražší suroviny, omezení výrobních kapacit i doprava. Náklady ale o tolik nevzrostou, protože solární moduly představují jen asi pětinu investice. Maroko je připraveno spolupracovat se Španělskem a dalšími evropskými zeměmi při identifikaci nezletilých migrantů bez doprovodu za účelem jejich návratu. Podle Madridu proniklo minulý týden ilegálně z Maroka do španělské Seuty v severní Africe 72 tisíc lidí. Mezi nimiž je i řada nezletilých. No a fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy RFS Riga doma 2-0. Výrazně se tak přiblížili k postupu. Severočechy poslal v 18. minutě do vedení Čanturišvili a po pauze přidal pojistku Polidar. Odveta je na programu za týden na stadionu lídra lotyšské ligy.
8: Rock Radio. Počasí.
10: Jak bude vypadat dnešní počasí? Polojasno až oblačno, maximální denní teploty mezi 25 až 29 stupni Celsia, ale na Moravě a ve Slezsku přehánky a možné bouřky s odcházející studenou frontou. Tam by mělo být tepleji.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
8: Rock Radio. Doprava.
10: Ještě zkoukneme silnice, začneme v Jihlavě v ulici Sokolovská. Tam je nehoda autobusu a osobního auta, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, tak tam počítejte s omezením. A v Setín v ulici Mostecká, tak tam je hlášená nehoda dokonce 3 osobních aut, tak tam taky očekávejte komplikace a zdržení. Přeju vám šťastnou cestu.
11: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

Páteční rokový dopoledne s Kamilem, 3 minuty po 9. hodině. Já vás zdravím, přeju hezký den 7. srpna. Dneska toho máme hodně na práci, máme tady oslavence a s ním se pojí i píseň, kterou si v této hodině pustíme. Je to absolutní novinka kapely Škvor, píseň Na hraně, která dala název i novému albu, který vyjde, teď si nejsem úplně jistý, jestli na konci léta nebo na podzim. To se všechno ale dovíme, protože si zavoláme s Tomášem a on nám všechno řekne. Řekne nám všechny podrobnosti k nový desce, k turné a takový ty věci. No a pak si samozřejmě píseň taky premiérově na Rock Rádiu pustíme. Takže toliko náplně týhletý 60-minutovky s tím, že samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Dáme si R.E.M., Panoptiko bude, Eagles a na začátek Skapéčka.

0: R.E.M. Losing My Religion, píseň, kterou jsme si dali právě teď na Rock Radio, 9 hodin a 22 minut. Dneska máme 7. srpna, tak tady mám zase doporučení na alba, který si můžete přehrát při pátečním večeru a oslavit datum jejich vydání. A je to, já začnu teda tím kontroverzním, protože právě v roce 1983 v tento den vyšla deska Born Again od Black Sabbath. Tak samozřejmě fanoušci a zasvěcení už ví, o jakou desku jde. Já jsem tady zrovna přemýšlel nad tím, protože ona je často označovaná jako to nejhorší, co Black Sabbath udělali. Ani to spojení Iana Gillena, tedy zpěváka Deep Purple, společně se zbytkem kapely Black Sabbath, nebylo zrovna úplně jako vítaný, nebo respektive z dlouhodobého hlediska není opěvovaný. A já jsem přemýšlel nad tím, jestli opravdu je to jakože nejhorší deska v diskografii Black Sabbath, jestli tam není nějaká, kterou bych si pouštěl míň. A musím teda říct, že takhle, ono to je nějak jako vyrovnaný, protože já třeba až úplně nemusím ty desky jako Sabotáž a technikalisty a takový tyhle ty s Ozzy Osbornem úplně na konci, i když teda zase Never Say Die je za mě výborná deska. Ale musím říct, že právě Born Again mě baví taky. Když k němu přistupuji bez předsudků a přijmu ten fakt, tak prostě to spojení Iana Gillena a s riffy nebo kytarou Tony Iommiho, tak mě to prostě přijde jako fantastický. A zvlášť i ten zvuk, jako lidi hodně na něj nadávají a mě to jako až tak úplně nevadí. Je pravda, že ta nová remasterovaná verze i přemíchaná jakože zní líp, ale myslím si, že jsou tam skvělý nápady a že ta deska je parádní. Samozřejmě není to jako Deep Purple, není to jako Black Sabbath, i když často handlivě byly tyhle ty časy spojený právě jakože Black Purple a Deep Sabbath a tak různě, ale já si myslím, že ta deska je fakt jako výborná, tak jestli jste ji zavrhli, tak ji třeba dneska dejte šanci, protože máte možnost při jejím výročí 43 let od vydání to napravit. No a ta druhá deska, kterou chci vypíchnout a připomenout, tak je první solová deska Johna Bon Joviho, tedy Blaze of Glory, která vyšla v roce 1990. Tam asi není o čem moc jako mluvit, to je standardní solová deska při pauze, kterou si Bon Jovi dopřáli po desce New Jersey a samozřejmě turné, kdy si nakonec ani neřekli, že mají pauzu, prostě se rozjeli do domovů po posledním koncertě a nezavolali si, nenapsali a prostě vznikla pauza, takže John Bon Jovi ji využil k tomu, aby natočil vlastně v podstatě soundtrack k filmu Mladý pušky 2. Tak tahle ta deska je výborná, taky můžete dneska hodit na gramec a poslechnout a oslavit poslechem při jejím výročí. Pojďme si dát Rybičky 48, Foo Fighters a taky Evanescence na Rock Rádiu.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Tahické léto a Popel z Praha už je tady. Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
15: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
17: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
18: Tam, tam je duní, kouř stoupá.
19: Trutnov, potr všech festáků.
18: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordelo. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Z, Vysáči.
19: Ale i Swing Ondřeje Havelky.
18: A 50 kapel od Bacha po Vlach. Vstupenky Trutnov.cz.
20: Zdravím vás jako náčelník.
21: Já taky.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Pět minut před 9:45 doznívají na Rock Radio Evanescence. Já jsem vám v úvodu hodiny říkal, že dneska budeme mít jednu premiéru a tou bude nová píseň, nový single kapely Škvor z připravovaného alba. Píseň, která se jmenuje Na hraně. Už je od včerejška venku, ale my oficiálně premiérově zahrajeme až za chvíli. Ba co víc, dokonce se spojíme s jedním členem z kapely Škvor, a to s Tomášem Kmecem, se kterým si popovídáme právě o této skladbě. Kdy se můžeme těšit na desku, jestli bude turné a další jiné věci. Takže si na to počkejte už za chvíli.
1: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
7: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
6: Kazbet? A v čem jsou jiný?
7: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
6: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Tak a jsme zpátky. Já jsem vám před chvílí říkal, že se spojíme s Tomášem Kmecem, tedy baskytaristou kapely Škvor, a popovídáme si s ním o nový skladbě, která včera vylítla do éteru na sociálních sítích, na YouTubech a různých streamovacích platformách. Ale u nás na Rock Rádiu ji slyšíme premiérově právě za chvíli. A my si s Tomášem popovídáme. Tomáš, já ti přeju hezký dopoledne, ahoj.
2: Ahoj Kamile a zdravím posluchače Rock Rádia.
1: Jak se má kapela Škvor? Jak se máte?
2: Hele, máme se parádně, hele, máme venku novej klip, novej single, jsme v průběhu letních festivalů, takže hele, všechno krásný.
1: Mně se vždycky líbilo strašně na vás, jak jste taková v uvozovkách jakože harmonická kapela, jak jsme jeli loni ty rokiny, tak vy jste takový, jako byli strašně v pohodě, vlídný, víš, takový jako
2: je,
1: s váma se krásně spolupracovalo.
2: To jsme rádi.
1: Nicméně, nová píseň je venku samozřejmě.
2: Ano.
1: Oficiálně šla ven včera, kde všude ji tedy posluchači můžou najít a poslechnout si, kdyby ji chtěli teď hledat.
2: Ale v podstatě ideálně klip na YouTube a vlastně na všech streamovacích zařízeních nebo platformách, které jsou.
1: Takže už se dá dostupně normálně najít, když si někdo naklikne na Škvor a napíše píseň na hraně, tak...
2: Určitě vyskočí, přesně tak.
1: Single je přezvěst nový desky, kdy plánujete její vydání a uvolníte z ní ještě nějakou píseň před vydáním samotného alba?
2: Hele, vydání je 15. října, lidi, ale už můžou od pondělka, teď co bude, tak vlastně můžou předobjednávat na Suprafonline. A každopádně se těšíme, co všechno bude.
1: A jedna píseň ještě z toho půjde ven před vydáním? Nebo to...
2: Hele, samozřejmě plánujeme, hele, teď už se dělá na dalším klipu, ale můžou se lidi těšit, že ještě než se to vypustí, tak ještě nějakou muziku pustíme.
1: A předpokládám, že kde se pojedete i turné, kdy to bude a už jsou lupeny v prodeji, už jsou třeba dané termíny?
2: Ještě ne, ale můžu prozradit, že určitě plánujeme, makáme na tom a prostě ať lidi sledují naše sociální sítě a v hodně brzký době vypustíme termíny, každopádně lidi, nebo fanoušky, nebo chodíme o naše tour, ale můžu asi prozradit, že by měl být vlastně vůbec největší v historii této kapely.
1: Tak to je super, to se budeme těšit.
2: A my?
1: No, povídej.
2: I my.
1: Hele, zítra zahrajete v Lokti na Rockinu 2. Zahrajete tuhle novinku už fanouškům?
2: Tuhletu v podstatě naší první ochutnávku si necháme vlastně až na to tour, takže vlastně ten největší výběr hitů a vlastně x písniček z téhletý nový desky si budou moc premiérově lidi vlastně vychutnat až na tom plánovaném turné.
1: OK. Poslední otázka na tebe. Tome, dneska slaví Petr narozeniny, bude nějaká kapelní oslava? Jak to máte?
2: No určitě něco proběhne, těšíme se a něco nějaký žejlíček asi proběhne.
1: Super. Tak jo, Tomáš, já ti moc děkuju za telefonát, jsem rád, že jsme si s tebou mohli popovídat o novince kapely Škvor a my ji teďkon posluchačům pustíme, co ty na to?
2: Super, tak ať se líbí.
1: Tak díky, děj se hezky, ahoj.
2: Čau.
1: No a my si jdeme poslechnout novinku od kapely Škvor, na hraně píseň, která dala název i celému albu, který, jak jsme slyšeli, vyjde v polovině října. Tak tady máte.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací.
1: A v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce.

0: CZ.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké dopoledne přeje David Račák. Prezident se bude volit v lednu 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to průzkum pro novinky CZ. Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš kandidaturu vylučuje. Ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích se dnes rodina, veřejnost, umělci i politici rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb se uskuteční se státními poctami. Součástí posledního rozloučení budou státní vlajka, státní hymna i čestná stráž. No a fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma favorizovanému Bešiktaši 0-1. Odveta je na programu za týden v Istanbulu. Vítěz dvojzápasu se v závěrečném předkole Evropské ligy utká pravděpodobně s Žalgirisem Kaunas.
9: Rock Radio. Počasí.
11: Tak ještě počasí, dneska bude polojasno až oblačno, maximální denní teploty mezi 25 až 29 stupni Celsia a na Moravě a ve Slezsku přehánky a možné i bouřky.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
9: Rock Radio. Doprava.
11: Jezdí to docela dobře, žádný větší komplikace ani nehody hlášený nejsou na těch hlavních tazích a ve větších městech. Mám tady jenom jedno upozornění, aktuálně se řeší nehoda v Ústí nad Labem v ulici Hinajsova, tam je nehoda dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd, ale mělo by to být průjezdný s opatrností, tak jenom tohle upozornění, jak jsem říkal, je to celkem fajn. Na pátek dopoledne skvělý zprávy, tak opatrně a dojďte v pořádku.
12: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový dopoledne.
11: Tak novinku Škvoru jsme slyšeli před chvílí. Doufám, že se vám líbila. Já myslím, že je parádní, nadupaná, tak jak to máme u kapely Škvor rádi, ale kapele Škvor se budeme věnovat ještě v příští 60 minutovce, konkrétně Petrovi Hrdličkovi, protože dneska slaví narozeniny, tak mu přes éter Rock Rádia popřejeme všechno nejlepší a samozřejmě si od Škvoru ještě něco zahrajeme. Do té doby Metallica se svojí skvělou předělávkou Whiskey in the Jar, dáme si taky Five Finger Death Punch a na začátek Red Hot Chili Peppers. S vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezký den, hezký pátek a to 3 minuty po 10. hodině. No a tady jsou ty papričky.

0: Něco málo po čtvrt na jedenáct doznívá na Rock Radio kapela Škvor a skladba Pravda bolí. Tahle píseň nezazněla náhodou, protože frontman kapely Škvor Petr Hrdlička dneska slaví 53. narozeniny a já mu za Rock Radio přeju všechny nejlepší i přes éter Rock Radio. My jsme před chvílí mluvili s Tomášem, bavili jsme se o nový písni kapely Škvor, která vyletěla včera do éteru. U nás jsme si je taky zahráli, jmenuje se Na hraně. Je to skladba, která dala jméno celému novýmu albu, který, jak už jsme zmínili, vyjde v půlce října. Nicméně k Petrovi samozřejmě, co se týká, já k němu mám skvělý vztah, protože je to výborný člověk a hlavně taky fanda filmových míst. Pamatuju si, jak jsme si vždycky na Rokinu vyměňovali místa, kde všude jsou natáčený různý scény a filmy, takže Peťa je velký fanoušek a objíždí všechny ty místa a fotí se, takže ho třeba můžete někde potkat na nějakým filmovým místě, kde třeba kam zabrousí na motorce a hledá tyhle ty místa, co se týká filmů, a navíc je to velký filmový fanoušek. Oni obecně kapela Škvor jsou velký fandové třeba Belmonda, což jsem taky probíral s Honzou, který, když jsem byl na návštěvě ve studiu a poslouchal jsem novou desku, tak jsme se bavili o tom, že jsou velký fandové Belmonda a předávali jsme si tam informace o filmech, který jsme třeba neviděli. Takže jako jsou to nejenom hudební nadšenci, ale samozřejmě i úplně obyčejní lidé, kteří mají rádi podobné věci jako my. No a co se týká kapely Škvor, tak můžete to zítra s Peťou oslavit narozeniny, a to konkrétně na Rokin 2, který proběhne v Lokti, a zahraje tam právě kapela Škvor, zahrajou tam Dimitri, Arakajna, taky Turbo. Takže můžete za nima vyrazit a slavit. Jinak pokud byste se nemohli dočkat zítřka, tak dnes na Rock Radio Stage, tedy na naší druhé stanici, kterou naladíte v dabu, si můžete kapelu Škvor poslechnout, protože od 8 hodin nás čeká živák s kapelou Škvor. Takže Rock Radio Stage, 20. hodina a pěkně naživo Škvoři. No a my si za chvíli dáme Fornou Blondes, dáme si taky Trautenberky a nebo Three Doors Down.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
3: Zach Wild a jeho Black Label Society,
2: veselá parta Aylstorm
3: i Američané Savatage a Testament,
2: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
7: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Three Doors Down na Rock Rádiu, 10 hodin 38 minut. My jsme dneska přáli oslavenci k narozeninám Petrovi Hrdličkovi, ale neslaví jenom on, dneska slaví třeba i Bruce Dickinson, samozřejmě zpěvák kapely Iron Maiden, který dneska slaví 68. narozeniny, tak mu přejeme všechno nejlepší a taky slaví svoje narozeniny kytarista Michael, nebo jak chcete, můžete taky Vejky, samozřejmě Vejtkat, kytarista kapely Halloween, kterýho jsme nedávno měli možnost vidět na Masters of Rock a zase přijedou, protože chlapci se samozřejmě u nás těší velký oblibě, k mé radosti, protože Halloween je pro mě jedna z top kapel, takže se na ně můžeme těšit příští rok v Plzni v červnu, kde vystoupí jako taková přezvěst, takový večírek pro nedočkavý v rámci Metal Festu. Nicméně dneska slaví narozeniny, je mu 64 let, takže přejeme všechno nejlepší. Taky k narozeninám. A to je všechno z těchto oslavenců. No a my se pojďme věnovat další muzice. Dáme si Kerny, mám pro vás Amorphis, taky Cranberries. Podíváme se na kulturní tipy, abyste věděli, co se o víkendu, kde bude dít, kam můžete vyrazit za zábavou, abyste si pořádně zakřepčili. No a v 11 hodin elektrický oběd. Tím se pro tento týden rozloučíme a samozřejmě si dáme nějaký vaše oblíbený písně, o který si budete moct psát. Tak jestli už víte, na co se chcete zaměřit, na co se těšíte a co by mělo zaznít mezi 11. a 12., tak můžete pomalu psát, jestli víte kam. No a za chvíli Kerni.
1: Výhry. Slevy. Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
4: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr, CZ.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
8: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
7: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
2: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
1: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plnej hudby, skvělýho jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Častěji už tam bude.
1: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení. Vší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.

0: informací na regbity.cz.
1: Regbity, záruka kvality.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovýradio.cz.

0: Hezký den přeje David Račák. Fotovoltaické panely na českém trhu od konce loňského roku zdražily zhruba o třetinu. Do cen se promítlo zrušení čínské podpory vývozu, dražší suroviny, omezení výrobních kapacit i doprava. Náklady ale o tolik nevzrostou, protože solární moduly představují jen asi pětinu investice. Evropská unie mění od poloviny srpna pravidla pro obaly. Objeví se na nich nové štítky a symboly. Třeba hotely nebudou moci hostům poskytovat jednorázová plastová balení kosmetiky, například šampóny. Důvodem je předcházení zbytečnému odpadu. No a Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 6-3 a 6-4 nad Belgičanem Alexanderem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Příštím soupeřem 12. hráči žebříčku bude světová 15. Španěl Rafael Chodar. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude polojasno až oblačno, maximální denní teploty 25 až 29 stupňů, no a na Moravě a ve Slezsku počítejte s přeháňkami a možností bouřek.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: S dopravou jdeme dvakrát na sever. Jednak Jablonec nad Nisou v ulici Krkonošská. Tam se řeší nehoda osobního auta a chodce. Samozřejmě na místě záchranka, hasiči, taky policie, tak tam očekávejte větší komplikace a taky malý zdržení. A o kousek vedle v Liberci v ulici Nákladní se řeší nehoda nákladního a osobního auta. Tam se to řeší za účasti policie, ale překáží to tam v provozu, tak počítejte s omezením.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, elektrický oběd.
1: Elektrický oběd je tady, 3 minuty nebo 4 minuty už po 11. hodině. S vámi je Kamil Dráb, váš šéfkuchař, a jsem připravený vám servírovat vaše oblíbené pochutiny, o kterých si už teď píšete na náš Facebook do zpráv, protože už jsem vás zhruba před nějakými 20 minutami vybídl. Každopádně to zopakuju, pokud chcete něco slyšet v příštích 60 minutách, náš messenger na Facebooku je vám k dispozici, stejně tak jako e-mail obed@rockoviradio.cz. No a já myslím, že se do toho můžeme pustit. Dneska ode mě na pohodu skvělý cover od Aglicky Joe, no a pak už uvidíme, jak to budete míchat vy.

Jdeme na vaše přání, Angliky Joe jsou za námi. Napsal mi kdosi, že se celý týden honí za prací a že je konečně pátek tedy na pohodu a že by si chtěl nechat zahrát Garyho Moora a zároveň se mě zeptal na doporučení alba od tohohle umělce. Takže já jsem doporučil víceméně všechny osmdesátkový alba, protože Gary Moore za mě je osmdesátkovej, hlavně tedy od alba Dirty Fingers až po After the War, pak už ta bluesová éra mě moc nebere. Nicméně všechny tyhle ty desky jsou skvělý, za mě asi nejlepší Wild Frontier z roku 1987, anebo After the War, tak. A tyhle dvě desky jsou fakt jakože fantastický. Já víc stíhnu emočně k Wild Frontier, protože to je první, kterou jsem slyšel a hodně jsem si ji oblíbil. Nicméně, vybral jsem píseň, která je titulní z roku 1989 a jmenuje se After the War. Tak to si právě teď dáme a doufám, že to udělá radost. Nejenom koukám, tady není to podepsaný, ale napsal to David. Takže, že udělá radost nejenom Davidovi, ale i vám. Tak, Gary Moore.

No, pěkně jsme to rozpumpovali z Baby Metal. Jirka zařídil tuhle tu píseň, aby se trošku rozhejbal. Tak to myslím, že se povedlo. To byl nátěr neskutečný, 4 minuty. Jakože pěkný kvapík. No tak Baby Metal máme za sebou, pojďme na další přání. Ahoj Kamile, mohl by si zahrát něco od Turba s Ráďou? Chystáme se zítra do Lokte, tak ať jsme natěšený. Všem přeju hezký den a mějte se krásně. Dík, Mára. Ano, už jsme o tom mluvili, že zítra probíhá Rokin 2, a to konkrétně Lokti, kde zahraje Turbo, ale zahrajou tam i Dimitri, Arakain, Škvor, takže tam můžete vyrazit a užít si tenhle ten hudební svátek. Samozřejmě Turbo si dáme, já jsem vybral s Radkem píseň, která původně teda byla naspívaná Richardem, vyšla na albu Turbo 88, ale Radek se toho zhostil naprosto luxusně a tahle nová verze, většinou to tak bývá, že ta nová verze jako nepřebije tu starou, ale já myslím, že je minimálně na stejný úrovni, takže si pojďme užít slávu.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
8: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
10: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
9: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
11: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Elektrickým obědě na Rock Rádiu něco málo před 11:30 doznívají YouTube píseň, která byla na přání od Honzy, který napsal, že to posílá všem, co jsou na cestách, hlavně v pořádku dojďte, a YouTube, že by mu udělali radost na pohodovou jízdu. Tak přání je za námi, před námi je další zkaz. Ahoj Kamile, zahraješ nám prosím na pohodu nebo na pohodovou cestu autem Vanastovky a jejich Lži, sex a prachy. Předem díky. Tak opět na cesty. Koukám, že spousta z vás je na cestách. Já vlastně budu za chvíli taky. Tak hlavně všichni v pořádku dojeďme a šťastnou cestu všem. Tady jsou Vanastovky.

Dali jsme si Pejny na Rock Rádiu, Party in my head, píseň, kterou zařídil Luboš. Já tady mám další vzkaz, že mám nechat zahrát Iggyho Popa, tak jsem vybral píseň Beside You, kterou dobře znáte i z tvorby, nebo respektive z repertoáru kapely Tři sestry. Můžete si tipnout, která to je, až ji uslyšíte, ale já myslím, že to bude naprosto jasný. Nicméně je tady dodán vzkaz a bylo by to pro tebe, v první řadě mě a všechny šoféry, ať dojedeme v pořádku. Děkuji a krásný víkend. Takže opět šoférovská skladba. Jdeme na to, tady je Iggy Pop a Beside You a přemýšlíte, nebo přemýšlejte, kde, že, nebo pod jakým názvem jste ji od Tří sester slyšeli.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Posloucháte Rock Radio Elektrický oběd, tedy muzika podle vaší chutí a přání, a chuť na Don't Cry a Guns N' Roses měla Iveta, která si napsala, že už to má v práci za pár a že by tahle píseň udělala radost, pokud by dnes byla zařazena. Tak to se povedlo, Guns N' Roses jsou za námi, já vemu hnedka další vzkaz a ten je od Lenky, která píše: hezký den Kamile, chtěla bych nechat zahrát pro Martina do Příbramy Halloween a This is Tokyo. Děkuji moc. Lenko, není zač, tady jsou Halloweeny.

0: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Počasí zničilo velkou část úrody, potraviny mohou zdražit i o desítky procent. Podle ekonomů se zdražení projeví hlavně příští rok. Kvůli nízké kvalitě úrody totiž zemědělci budou muset část obilí prodávat spíš jako krmnou směs. Maroko je připraveno spolupracovat se Španělskem a dalšími evropskými zeměmi při identifikaci nezletilých migrantů bez doprovodu za účelem jejich návratu. Podle Madridu proniklo minulý týden ilegálně z Maroka do španělské Seuty v severní Africe 72 tisíc lidí, mezi nimiž je i řada nezletilých. No a dnešní předehrávka mezi zbrojovkou Brno a Libercem otevře program třetího kola první fotbalové ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převažovat polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů.
0: Dio, počasí.
2: Dnes bude převažovat polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů.

0: Radio. Rokovej voraz.
1: A já vás zdravím, rokeři, začíná poslední rokovej voraz tohoto týdne s Danem. A já koukám na Instagram a vidím tam ve stolíčku, že se staví něco na letenské pláni. Říkám, jo, to je obrovský, to snad přijde Metallica, ne? No, bude Marek ztracený. Tam tady chybí půlka rádia z vedlejšího rádia, který to tam dneska vysílají, tak jsem si říkal, OK. Tak jsem čekal něco většího, dobře. A my se pustíme nějakou hudbu, třeba Liquido, Kabáty, Rammsteiny, anebo Avenged Sevenfold, So Far Away.

To byly Liquido a Narkotik z roku 1999, už 27 let stará ta leta pecka, nestárnoucí, všichni ji milujeme, ta nikdy neskazila žádný mejdan. A já dneska budu mluvit o Škvorech, protože Škvoři vydávají novou písničku, nový single, protože chystají nový album, a to 15. října, jmenuje se to Na hraně, a vydali včera, už hodili na YouTube vlastně tenhle ten single Na hraně. A ještě ke všemu, Peťa Hrdličko dneska slaví 53 let, takže Peťo, my ti přejeme všechno nejlepší za rokový rádio a já vám pustím tady ochutnávku, ať víte, co kluci dali dokupy.

0: A to jsou nový škvor na hraně, brzo je nasadíme. A my se pomalu už budeme chystat na jinou hudbu a já vám pustím zase nějakou pecku a třeba Nickelback, Komunál anebo Rolling Stony.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
5: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
6: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
5: Kazbet? A v čem jsou jiný?
6: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
5: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
7: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
9: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
12: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
12: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
12: La Tropical!
13: Rock Radio. To je to tady za hnusnou máničku!

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: To byli Nickelback. A včera se nám hrálo předkolo Evropské ligy, kde byl Hradec za Českou republiku. Hrál proti Bešiktaš Istanbul. Zápas začínal v 19.00 na Malšovické aréně. Já jsem teda jel sourou náhod okolo, kde to vlastně začínalo. Tak se stadion kouřil, říkám, tak už to Turci podpálili. Já jsem jel, koukám a říkám, tak už tam to pálej celý Stadec. Ne, oni tam měli nějaký světlice, tam měl Hradec, tak to tam měli jako hezky udělaný, vypadalo to dobře z dálky. No a zápas začal, vypadalo to, že Bešiktaš bude hodně tlačit, nebo mysleli jsme si to všichni. Nakonec zápas byl docela vyrovnaný. Ono pak v 70. minutě, nebo v 70., já vám to řeknu přesně, 71. dostal Bešiktaš červenou kartu, říkám, tyjo, tak to by mohl teďka zabrat. Mohli by třeba 1-0 doma vyhrát Hradec. Nakonec tak nestalo a v 80. dostali gól, takže prohráli 0-1, ono už tam nic moc velkého pak nestalo. Je to škoda, ale zase pro ně dobrá zkušenost po tolika letech být v poháru. Myslím si, že i nám to přidá na tom koeficientu. Já myslím si, nechci kecat úplně, ale že se kvalifikují do konferenční ligy, nebo by měli do nějakého ještě možná předkola, nevím. Zjistím vám to do pondělí, jak to tam je, tyhle ty předkola, protože oni to celý změnili kompletně, dřív to bylo jinak. Takže uvidíme, jak dopadne odveta, ale myslím si, že Hradec se rozloučí, ale doufám, že úctyhodně, že už to nebude v Turecku nějaký, že by tam dostali třeba trojku, to snad ne, že by třeba dostali jenom 1-0, tak by to bylo super, nebo Plichtou by to skončilo úplně ideální. A já vám pustím nějakou hudbu, mám tady třeba Queeny, Divokýho Billa, anebo Linkin Park.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: slušná muzika.
1: Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši taky kozy.

Rock Radio. But so far away to be

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem. Jen hodinu od Prahy.

0: korunu. Je to poprvé od roku 2015, řekl to předseda Komise pro dopravu Martin Půta. Informace dostala Asociace krajů ve čtvrtek od ministerstva dopravy s tím, že nemá žádnou rezervu. Výbušnina, kterou nesl dron nalezený mezi dvěma ukrajinskými letouny Antonov na letišti v Lipsku, byla v běžně dostupné plechovce. Původní obsah někdo odstranil, plechovku poté naplnil výbušninou Semtex a znovu zcela uzavřel. Dronu si všiml řidič autobusu, který ho skopl. No a soupeřka Evy Adamčíkové na snowboard krosových závodech Pia Cerkholdová ukončila v 27 letech kariéru. O jejím rozhodnutí informoval rakouský svaz. Letos v únoru v olympijském závodu skončila Cerkholdová pátá. Adamčíková stříbrem zkompletovala medailovou sbírku. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
1: Rock Radio, počasí.
2: Dnes bude převažovat polojasno až jasno, nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, doprava.
2: Na D2 mezi 2. až 3. kilometrem na trase Lanžot Brno je odstraněná nehoda a provoz v jízdním pruhu obnovený. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
2: Máme chvilku po 13. hodině a první hodina rokového vrazu s Danem je za náma. A venku se udělalo hezky, je tam krásných 25 až 27 stupňů, což je super. Večer se dalo konečně spát, vyvětralo se to trošku v tom bytě, takže jsme se možná už někdo vyspali. Já určitě, já jsem spokojený. Kéž by to tak vydrželo, ale příští týden jsem koukal, zase mají být 30+, tak si to užijem, takže zase schánějte větráky. A já vám pustím Bon Joviho, Bruce Dickinsona, anebo Tři sestry, Ztráta imunity.

Rock Radio. Rockovej výrok. Maily neposílám, můj telefon je největší křáp na světě, takže s lidmi prostě mluvím. Bruce Dickinson.

0: A to byl Bruce Dickinson a jeho Afterglow of Ragnarok z roku 2023, 3 roky stará záležitost. A právě Bruce Dickinson dneska slaví 68 let. Hlavně se proslavil v kapele Iron Maiden, protože vlastně do roku 80, nebo do roku 80 vystupoval s jinou kapelou, od 81. se připojil právě k Iron Maiden, kde s ní nahrál první album, který bylo v roce 82, se jmenoval Number of the Beast. No a kapelu pak zase opustil v 93., že se chtěl věnovat vlastní tvorbě, a v 99. se zase vrátil a s kapelou vystupuje dodnes. On tu vlastní tvorbu má skvělou a bude teďka na Master of Rock příští rok jako hlavní headliner, nebo jste ho mohli letos vidět na letišti 360 v Hradci Králové, kde vystupoval s Iron Maiden. No a my mu přejeme všechno nejlepší, ať se mu daří, ať nám vydává pořád samý pecky za celý rokový rádio. A já vám pustím zase nějakou hudu, třeba Good Charlotte, Arakain, anebo Joan Osborne, One of Us.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sanand sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr.cz.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
11: Tam i duní, kous stoupá.
12: Trutnov, potrv všech festáků.
11: 13. až 16. srpen.
12: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipi, indiáni, humanum. Hvězdárna bohoslužby a kozága tam.
11: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
13: Zdravím vás jako náčelník

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: To byly Europe a jejich Open Your Heart z roku 1988. A já bych vás pozval k nám na e-shop Rock Rádia, dáte si rockovýradio.cz e-shop, tam cvaknete a najdete tam, máme tam nový trička, Rock je všude doma, kde si můžete vybrat nějaký město, odkud pocházíte, kde vysíláme, možná ho tam najdete, možná taky ne. Musíte se na to pořádně podívat, na naše vysílání, kde máme všude, ať se nekoupíte a pak se nemusíte bílou fixkou dopisovat zbytečně. Nebo tam máme lehátka, dokud je hezky, ať se můžete ještě opalovat, protože ještě minimálně do půlky srpna nás to prej čeká tohleto teplo, takže máte šanci se ještě pořádně opálit. Tak jsou tam kraťasy, montérky a další věci, můžete se podívat, je tam i nějaký půl litr a ještě kupa dalších věcí. Tak se na to mrkněte na rockovýradio.cz na e-shop, ať si můžete koupit nějaký rockový merch. A my už jsme v polovině vysílání nebo za půlkou vysílání rockovýho Orazu poslední tohohle týdne. A já vám pustím nějakou hudbu a třeba zase něco českýho. Bastard, jenom pocit.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Výhry. Slevy. Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Rock Radio. Co se děje?
13: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plnej hudby, skvělýho jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: už tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Chtěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, /Štěpánek.cz.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Demoliční firma dnes dopoledne začala bourat vyhořelou výškovou budovu v někdejším továrním areálu ve Zlíně. Zničený objekt si od jeho majitele převzala ve čtvrtek. Bourání využívá především přibližně 100 tun vážící demoliční bagr. Zničenou budovu bude od zhora rozebírat pomocí hydraulických nůžek. Na mezinárodním letišti v Barceloně už čtvrtým dnem stávkuje část pozemního personálu. Stěžuje si mimo jiné na přetížení v hlavní sezóně, zejména v srpnu. Časově neomezená stávka způsobila už zpoždění desítek letů, několik jich muselo být i zrušeno. No a Hradec Králové kvůli odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu odehraje zápas čtvrtého kola nejvyšší domácí soutěže v Brně se Zbrojovkou místo 16. srpna až 2. září. V tiskové zprávě o tom informovala ligová fotbalová soutěže v Brně se Zbrojovkou místo 16. srpna až 2. září. V tiskové zprávě o tom informovala ligová fotbalová asociace.

0: tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
0: A máme chvilku po 14. hodině do poslední hodiny rokovýho vrazu s Danem. A já jsem předevčírem koukal na film Michael o Michael Jacksonovi. Zajímavý film, docela mě to bavilo, ale skončilo to někde na začátku 90. Takže čekám, že bude druhý díl. A já na to tady trošku naladím, protože sice Michaela nehrajem, ale zároveň něj písničku Fallout Boy Beat It s Johnem Mayerem.

0: to bylo Guano Apes a jejich Open Your Eyes z roku 1997. Příští rok oslaví 30, už budou velký. A já vás chci pozvat na rokiny, protože se konají dva, a to v sobotu. První bude v Ústí a tam vás čekají Traktoři, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkohol. A bude to v letním kině a začíná to už ve 2 hodiny, takže kdybyste neměli plány. A ten druhý, ten je pro mě teda zajímavější, a ten bude v Rockin' Loket a bude tam Škvor, Dimitri, Arakain a Turbo, a to bude v přírodním amfiteátru a bude to od 5 hodin. Škvor vydal včera právě, nebo dneska, vydal písničku na hraně, takže můžete si poslechnout, třeba i zahrajou kluci. A hlavně Peťa Hrdličku, ten slaví na Rosky, takže to můžete s ním zapít, má je dneska, takže zítra u čebe zapíjet. Tak ho můžete pozvat třeba na panáka, když půjde mezi lidi. A já vám pustím další hudbu, že neúprostně nám pomalu se blíží konec rokovýho vorazu tohle týdne. A já mám pro vás nakystanýho zase něco českýho, Dogu a jejich Route 66.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
9: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
8: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
10: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Po době, která se zdála téměř nekonečná, se opět vrací cirkus MotoGP ve svatostánku britské rychlosti. Silverstone se po letní pauze spouští kolotoč dalších, doufejme, 11 velkých cen, které rozhodnou o tom, kdo získá titul. Málo kdy v posledních letech byla situace tak vyrovnaná, jako je letos. Čistě teoreticky jsou ve hře ještě všichni jezdci. Reálně je to však především špička Martin Bezeky, Marc Marquez, Ayogura, Fabio Di Gianantonio, Raul Fernandez, a přesto se dost možná nejvíc bude v Británii skloňovat úplně jiné jméno. Maverick ale ten se ještě v úterý snažil celý svět přesvědčit o tom, že jeho vztahy s týmem KTM Tech 3 jsou skvělé, aby hned o den později přišlo oznámení, že ho v Británii nahradí Pole Spargaro. Oficiálně je to kvůli doléčení ramene, ale i vrabci v pedoku si šeptají, že skutečným problém je Maverickova hlava. Asi takhle. Vignales je špičkový jezdec, ostatně jediným jezdcem historie, který získal vítězství se třemi různými značkami, ale ta jeho hlava, to je na sepsání knihy. Popravdě, není v pedoku moc lidí, s nimiž by se nestihl pohádat, nějak je urazit nebo naštvat. Jeho dětinské a extrémně nebezpečné trucování, když chtěl odejít z Yamahy, se dává jako příklad, jak vytočit i soupeře, kteří by z jeho blbnutí normálně měli radost. Podobně to teď má u KTM, a tak není divu, že většina fandů má je hodně v MotoGP zasečtené, a protože si chyby nepřipouští, nejspíš to nebude jen tam.
0: Rock Radio Motokeci.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: A to byly ZZ Top a písnička Lex. Čus, já už tě tady vidím, Peťo,
1: čau. Nazdar. Nohy, ty brďo. No, tady tu písničku mám strašně rád. Z jakýho ona je roku, prosím tebe?
0: 83.
1: No, tak ty brďo, jako rarita jako prase a stejně ty ZZ Top, jak to dovedou rozjet. Vej, tyka tady měli koncert nedávno, protože to byla strašná jízda.
0: Oni byli v Pardubicích. Já jsem zase teda, co jsem tam měl známý, tak říkal, jako, že to jako bylo dobrý. Ale už to nebylo takový, jako že už, tak jsou starší už.
1: Tedy. No, tak jo, ale i tak, prostě jsou to ZZ Top, ty jo, brděl, jako jo. Oni mají novýho basáka, jejich bývalýho technika vlastně, jak má ty šílený vlasy a ještě vousy, no, tedy, a hlavně jak má tu několika strunou basu, že jo, to je úplná paráda prostě, no.
0: Jo, tak oni jsou legendy, oni někde jsem od nich četl, že ani nechcou vědět, sam po těma vousama mají, kdyby je oholili, že možná byli sami překvapený.
1: Oni mají i pojištěný na několik tak? milionů dolarů, jo, mají pojištěný ty jejich vousy, kdyby jim je někdo ustřih, že jo.
0: A jako tak jako dobrý na tomhle se jako založit jako kariéru, a tak oni jsou chtěli mě dobrý hudebníci, takže.
1: No jasně.
0: Jako, to tam se sešlo všechno vlastně.
1: Přesně tak.
0: Takže rokovej voraz je u konce pomalu, nás čeká poslední 20 minut. A já vám pustím Billy Idol, Vanastovky a nebo Nirvánu. Tohle byl rokovej voraz Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
2: Zavřete oči, neříkejte nic, zavřete oči. Odchází. Čekám.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
12: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
11: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Nevyloučili, že se po návratu tropických teplot může situace opět změnit. Jihočeská vodní elektrárna Kořensko u jaderné elektrárny Temelín získá nové technologie za 100 milionů. Zařízení fungující 34 let je součástí Vltavské kaskády a má výkon 3,8 MW. Víc tomu říká mluvčí ČEZu Martin Schreier.
1: Modernizace má základní pilíře v podobě prodloužení životnosti těch elektráren. Samozřejmě ruku v ruce s tím jde i zvýšení bezpečnosti provozu, což je také důležité, a v neposlední řadě i zvyšování efektivity, což znamená, že stejné množství elektřiny vyrobíme menšího objemu vody.
0: Práce by měly skončit příští rok na jaře. V bratislavské rafinérii Slovnaft hoří, slovenskou metropolí se šíří hustý černý dým. Bezprostřední riziko prý ale okolním městským částem nebo obyvatelům nehrozí. Podle některých médií měl požáru předcházet výbuch. Hasiči dostávají situaci postupně pod kontrolu, nikdo zatím nebyl zraněn. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Pršet prostě nebude. Já už nevím, co s tím mám dělat, ale prostě to tak není. Máme polojasno po celé České republice dneska. Teploty ale alespoň trošičku klesly, kolem 27 stupňů a večer to padne asi na 18. A zítra tomu bude vlastně zrovna tak. Polojasno po úplně celé republice, na východě Moravy a taky na severozápadě Čech vidím úplný jasno dokonce. A jinak teploty kolem 28 stupňů a večer to padne asi na 14.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na D8 na 6. kilometru směrem na Německo se tvoří docela dost velká kolona vozidel. Je tam totiž zúžení, ve kterém bourali dva nákladňáky. Je to ale zatím alespoň průjezdný odstavným pruhem, ale i tak počítejte až s několika desítkama minut zdržení. V tunelu Mrázovka v Praze, tak tam jsou sobě tři osobáky, opět kolona samozřejmě, jak by smet. Na silnici 30 u Ústí nad Labem jsou v sobě dvě auta. Tam zatím kolona ještě nedělá, ale už to mohlo rozhodně změnit. A kolonu taky najdete na silnici 20 u Chválenic. Tam dodávka havarovala mimo vozovku, policie akorát na místě, tak když tak bejte jejich pokynům.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 15 hodin a skoro 6 minut k tomu, rokový odpoledne právě teďko začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba tady dneska bohužel není, protože mají koncert v Českém Krumlově. Každopádně my to zvládneme i tak a nebudeme to vůbec zdržovat. Rovnou to pustíme. Čekají nás Cutting Crew, taky Manowar na začátek tady toho rokový odpoledne. My Chemical Romance se přijdu podívat, ale teďka už s velkou nadějí přicházejí Dimitri. Takhle si já představuju začátek rokový odpoledne. Doufám, že vy taky. Tak jedem.

0: Cutting Crew a jejich pecka I Just Died In Your Arms Tonight právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu v 15 hodin 21 minut. No a samozřejmě vám už je úplně jasný, co se tady na rokovém odpolední bude dít. Čekají nás další dva lístky. Tady ten týden totiž rozdáváme na Rock in Loket. Je to 2.8. v amfiteátru v Lokti. Hele, kapely jako Dimitri, Arakain, Škvoři a Turbo tam budou dokonce. Takže rozhodně u toho chcete bejt taky. Stačí akorát, abyste mi jenom napsali na Facebook do zprávy, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. A taky mi k tomu ještě připsali vaše telefonní číslo, abych vám hezky tady odsud z éteru mohl zavolat a mohli jsme tady chvilku pokecat. Takže rozhodně mi pište asi tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás, který je ode mě dostane. A teďka už si zatím dáme další muziku, co je na to. Steel Panther, Rybičky anebo Beatles, pojďme na to.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
6: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
5: Kazbet? A v čem jsou jiný?
6: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
5: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
1: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
7: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapietichem.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Rock Radio.
8: Rock Radio. Slušnej rock z vinilů.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: AC/DC a jejich Paul Breaker právě teďka dohrává na Rock Radio v 15 hodin 37 minut k tomu. No a my se posuneme samozřejmě dál. Čtu tady zase nějaký články a vidím, že Linkin Park teďka zase něco připravujou. Nebude to ale vloženě další album, nebo teda album přijde taky, ale to bude až jako živý album Unchatter, ale předtím ještě bude film, přátelé. Zatím se povídá o tom, jestli jejich film uvidíme i v našich kinech tady v České republice, ale všechno nasvědčuje tomu, že by tomu tak mělo být, takže určitě se si myslím toho filmu dočkáme. Bude to vlastně celá ta jejich cesta, už vlastně s těma záběrama, když tam došel Chester, pak když hledali Emily, pak když nehráli těch strašných let a takovýhle teďka, když tam jsou s Emily. Takže rozhodně si myslím, že to bude docela zajímavý, bude se to jmenovat Unshatter, úplně stejně jako to album, který vyjde hnedka potom. A myslím si, že bude docela dost o co stát, takže rozhodně fanoušci Linkin Park, těšte se. Ale taky se můžou těšit teďka fanoušci Lennyho Kravitze, Trivia a nebo Horký jestliže, že to nás čeká teď.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Rock Radio, co se děje?
10: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plnej hudby, skvělého jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
4: Výhry. Slevy. Zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V Česku skokově přibylo opilých řidičů nemotorových vozidel. Policie takových případů eviduje od začátku června 236, což je skoro 70 víc než za stejné období loni. Podle statistik policejního prezidia se většina přestupků odehrává v centru měst a nejčastěji bylo ve středočeském kraji. V Praze byly naopak jen dva. Cesta za lékařem může vést i za hranice země. Umožní to novela zákona. Zatím se to ale podařilo jen u jedné zubní ordinace v Polsku. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové to totiž není tak jednoduché.
2: V případě uzavírání smluv se zahraničním poskytovatelem musí VZP řešit mnoho technických a administrativních otázek, které nemají jasné řešení ani v souvisejícím zákoně. Jedná se například o vystavování e-receptů, e-neschopenek nebo také zajištění příslušného softwaru na vykazování péče.
1: Smlouvu se podařilo uzavřít i díky tomu, že jednatelkou v sousedním Polském Mezilesí je Češka. O nadcházejícím víkendu nebudou průjezdné dva pražské tunely na Pražském okruhu. Jde o tunel Lochkovský a Komořanský, který bývá někdy nazývaný jako Cholupický. A víkend od 8. do 9. srpna tady naplánovali nezbytné práce na údržbě a kontrole technologií. Fotbalová Sparta zřejmě přijde o svého kapitána. Slovenský fotbalista Lukáš Haraslín má totiž velmi zajímavou nabídku ze Saúdské Arábie, kterou chce využít. Zájem o něj projevil Al Fateh. Sparta tak ztratí nejen kapitána, ale i střelce a jednoho z lídrů. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio, počasí.
3: Déšť prostě vypadá, že nebude. Dneska máme po celé republice polojasno až jasno, teploty kolem 27 stupňů a večer to padne asi na 18 a bohužel kapka nepadne ani jedna. Zítra tomu bude úplně stejně, bude dokonce víc jasno ještě než dneska, teploty kolem 28 stupňů a večer to padne asi na 14.
4: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava.
3: Dejte si pozor na plech, který se válí na silnici 68 na 5. kilometru směrem na státní hranice u obce Ropice. Mělo by to být normálně sjízdní, ale i tak radši zpomalte. Na silnici 35 u 32. kilometru směrem na Liberec u obce Hodkovice nad Mohelkou jsou nějaký lidi na vozovce. Dejte si na to taky určitě pozor, ať se nestane nějaká tragédie. V ulici Hranická v Hranicích, tak tam je zase nehoda, dokonce i s únikem oleje. Dva osobáky tam jsou v sobě, dávajte na to bacha. A v ulici Pražská v Brně ve směru na Popůvky, opět dvě auta v sobě, můžete tam čekat i kolonu.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový odpoledne.
3: 16 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě hezky najíždí do svojí druhý hodinky. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou. S Petrem Kuba tady bohužel dneska není, hraje dneska v Českém Krumlově, tak ať mu to pořádně jde. Každopádně musím vám připomenout, že opět dneska rozdávám dva lístky a tady ten týden už naposledy na rok, tak ať mu to pořádně jde. Rock in Locket, který se děje už po druhý.

0: Škvoři nám právě teďka dohráli v 16 hodin 19 minut na Rock Rádiu a není to samozřejmě žádná náhoda, že hlas Petra Hrdličky právě teďka tady na Rock Rádiu dozněl. Dneska totiž slaví se jich 53 let a celý Rock Rádiu mu samozřejmě přeje všechno nejlepší. Tady tomu pražskému rodákovi ze Skalky, který založil kapelu Škvor, která si mimochodem dřív jmenovala Skvar a pak až to v roce 2001 přejmenovali na Škvor, takže mu přejeme samozřejmě všechno nejlepší, ať pořád zpívají, pořád hrajou, protože tady na Rock Rádiu jsou velice oblíbený a nejenom jejich písničky, ale taky už tady byli několikrát u Kamila na rozhovoru. Takže kdybyste chtěli, tak klidně můžete mrknout na naše stránky rokovýradio.cz, kde tady ty rozhovory najdete, ať si taky od Petra pustíte něco jiného než jenom jeho písničky, že jo. Tak už nás tady čeká další pecky, Battle Beast, Panoptika nebo Status Quo, pojďme na to.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
6: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
11: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
10: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio CZ.

0: Red Hoti a jejich Zephyr Song právě teďka dojeli na Rock Radio 16 hodin 38 minut a já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky. Já už znám jméno výherce a teď mu půjdu akorát zavolat a za chvilku už se tady všichni společně uslyšíme.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň, štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Po malý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám, je tady totiž se mnou i Petr, který ode mě dneska dostává dva lísky na Rock in Locket. Nazdar, Peťas.
2: Ahoj, ahoj, zdravím a zdravím všechny do Rock Radio.
1: Tak prosím tě, ty jsi mi psal, že tvoje máma bude mít svátek a že by si jí rád vzal na škvory, že je má ráda. Prosím tě, říkal jsi už o tom, že ty lístky jsou tvoje, nebo je to furt ještě překvapení?
2: Psal jsem teďka rychlou zprávu, ať si právě zapnul Rock Radio, jsou někde na cestě, takže mi asi slyší někde v autě, takže určitě překvapená, že škvory má ráda a já se těším na turbo, který tam bude.
1: Hezky.
2: Takže je to skvělý dárek i pro mě, takže děkuju.
1: Hele, a tak mě napadá, jestli jíka znám poslouchá, tak máš jedinečnou příležitost svojí mámě do rádia něco vyřídit, tak co bys jí teďka vyřídil?
2: No tak svátek máš za týden, ale můžu jí teda už popřát předčasně všech nejlepších svátků a pořádně si to tam užijeme, pořádnou muziku a bude to skvělý výlet.
1: A to je nádherný přání. Hele, Peťo, já ti přeju, aby si to tam moc užili. Pošlem když tak lidi nějakou fotku, jak jste si to užili a zase někdy zavolit. Třeba pro tebe budu něco mít.
2: Skvělý, určitě, děkuju
1: tak
2: moc.
1: Tak jo, měj se hezky, Peťo. Měj se, ahoj, ahoj.
2: Čau, čau.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: Jsem rád, že dneska skončil lístky fakt ve správných rukou, my už ale samozřejmě pojedeme teďka dál s další muzikou tady na krádiu. A jestli to vám to nevyšlo, tak si z toho nic nedělejte, od pondělí pojedeme zase s dalšíma lístkama. Teď už Traktoři, Fozy, anebo Maidni a jejich Can I Play With Madness, tak jedem.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Ministerstvo práce chystá změnu financování klokánků. Týkat by se to mělo i podobných zařízení pro okamžitou pomoc dětem. Stát by mohl peníze vyplácet nejspíš na lůžko i podle rozsahu poskytnuté péče. Zvednout by se měl taky samotný příspěvek. Kdy k tomu dojde, bude záležet na rychlosti jednání. I letos si musí někteří čeští řidiči vyměnit své řidičské průkazy. Končí jim totiž jejich platnost. Kolik lidí si tuto povinnost bude muset ještě splnit, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
1: V celé České republice nyní evidujeme přes 284 tisíc řidičských průkazů, kterým ještě do konce roku skončí platnost. Nejvíce se výměna dotkne skupin osob ve věku 61 a více let ve Středočeském kraji.
0: Nejjednodušší je k tomu využít portál dopravy a ušetřit si tak alespoň jednu cestu na úřad. Výstavba urgentního centra v Liberci omezí průchod areálem nemocnice. K omezení tu dojde už od pondělí a týkat se to bude prostoru u heliportu mezi vstupem do pavilonu chirurgických oborů A2 a rampou u budovy J s jídelnou. Průchod bude uzavřen několik týdnů. Výstavba přijde na 4 miliardy. Mezinárodní volejbalová federace zařadila Rusko zpátky do všech svých soutěží, a to bez ohledu na pokračující agresi na Ukrajině. Ruským týmům dokonce mělo být bez předchozí kvalifikace umožněno startovat na mistrovství světa 2027. Proti tomu se ohradilo Polsko, které šampionát hostí. Ruským sportovcům prý neudělí víza. Tolik zprávy, hezké odpoledne. Rock Radio,
2: počasí. Ten déšť prostě nic moc, vypadá to, že pršet nebude a už snad ani asi nebude pršet nikdy, nebo já nevím. 27 stupňů dneska po víceméně celý České republice a taky polojasno a jasno. Zítra tomu bude dost podobně, 28 stupňů v průměru po celý den, večer to padne asi na 14 a jinak polojasno a jasno hlavně na východě Moravy a taky na severozápadě České republiky. Takže bacha na to.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: 17 hodin, ježišmarja, co jsem to málem řekl, jdeme na dopravu. Na D35 se na 275. kilometru směrem na Mohelnici jsou sobě dva osobáky, dejte si tam pozor na kolonu. V ulici Havlíčkova v Havelbrodu se srazily dva osobáky a je tam k tomu neprůjezdný jediný jízdní pruh, to je, se už tam budou taky štosovat auta. V centru Olomouce v ulici Trnkova se srazila tramvaj s osobákem. Pozor na to a taky si jete bacha na silnici 11 na 283. kilometru směrem na Český Těšín. Tam jsou sobě dva osobáky, dokonce ještě k všemu v zúžení, takže tam určitě můžete očekávat kolonu.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
2: 17 hodin a 3 minuty k tomu, teď už jsem konečně správně. Máme dneska máme rokový odpoledne a je o třetí hodinku, normálně by to bylo s Kobou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou, s Petrem a vidíte, že i mistr Tesař se někdy utne a stává se mi toho poslední dobou čím dál tím víc, nevím, jestli už se tím Tesařem můžu nazývat. Každopádně máme svátek opáté a dneska slaví všechny lady, takže ladičkám přeju všechno nejlepší k jejich svátku. Máme svátek opáté a dneska slaví všechny lady, takže ladičkám přeju všechno nejlepší k jejich svátku a pošlu rovnou nějaký písmo.

0: Kaváti a jejich Láďa právě teďka dojeli na Rock Radio v 17 hodin 18 minut. A mě by zase zajímalo, po dlouhé době už jsem se vás na to dlouho neptal, odkud mě zrovna posloucháte. Jestli jste třeba na dovolený, nebo zrovna jedete domů z práce, nebo jestli už jste třeba v práci a už se hezky, ne, ne, v práci se to milu, jestli už jste třeba doma a už se hezky válíte na terásce. Prostě dejte mi vědět, já jsem samozřejmě klasicky zvědavý, jako vždycky, ale říkal jsem si, že bych vám k tomu mohl pustit nějaký pořádný pecky, aby se vám to všechno samozřejmě psalo líp. Co? Čekají nás Kiss, taky Tři sestry, Foo Fighters a nebo Linkin Park. Tak mi napište, odkovec si je budete užívat, jo?
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet Corvette,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušný.

0: Kysáci a jejich All for the Glory právě teďka dělalo na Rock Radio 17:34. No a dneska máme docela dost speciální den a já doufám, že všichni posluchači se ke mně teďka momentálně přidají, protože moje sestřenice Maruška má dneska svoje narozeniny a já doufám, že mě teďka právě poslouchá, takže Maruško, já ti přeju všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, lásky, všeho. Mámě a tátovi, prosím tě, ode mě vyřiď, ať tě moc nezlobějí, víme, jaký jsou, že jo. A moc se těším, až budeš mít své 18, protože to si dáme určitě tvůj první alkohol v životě tou dobou a dáme si spolu panáka, jo, takže na to se moc těším, ale do té doby si pořádně užij tady ty narozky, doufám, že se dostane něco pěkného a pak mi to všechno aspoň pošli, vyfoť a tak dále. Já zatím tady našim posluchačům pustím další písničky, třeba byly Talent, The Darkness anebo Halloweeny a my se brzo uvidíme, Maruško, jo, všechno nejlepší.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Výhry. Slevy. Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
7: Tamta mi duní, kous stoupá.
8: Trutno, potr všech festáků.
7: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordelo. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Z, Vysáči.
8: Ale i Swing Ondřej Havelky.
7: A 50 kapel od Bacha po Vlach. Vstupenky Trutnov.cz.
9: Zdravím vás jako náčelník.
10: Já taky budu tam.
11: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
12: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plnej hudby, skvělýho jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: John Bon Jovi a Blaze of Glory nám právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu v 17 hodin a 56 minut. No a tím už bohužel rokový odpoledne pomalu končí, ale já tady ještě rozhodně nekončím. Kapitán je totiž na dovolený, takže dneska tady na roku na přání budu místo něj já, takže vy už můžete pomalu začít přemýšlet o tom, co byste si ode mě tak asi chtěli dneska nechat zahrát, protože teďka už v dalších 2 hodinkách tady budu hrát už jenom a jenom pro vás. Tak doufám, že už máte vymyšlený nějaký zajímavý nápady. Můžete mi to všechno už pomalu začít psát, klidně i volat, jsem tady pro vás ready. Naše linka je 725 844 424, takže pojďte na to, rok na přání bude právě začínat. Jedem!
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Útočník pobodal v Tanvaldu na Jablonecku několik lidí. K útoku došlo odpoledne a podle záchranářů jsou zraněni 3 lidé, 2 muži a 1 žena. 2 z nich převezli záchranáři do nemocnice v kritickém stavu. Navíc 1 žena byla zasažena slzotvorným plynem. Policie podezřelého bezprostředně po činu zadržela. Zásobníky plynu v Evropské unii jsou nejméně naplněné za posledních skoro 20 let. Pokud konflikt na Blízkém východě neustane, hrozí zdražování plynu i českým domácnostem. Co dělat, poradí ekonom Lukáš Kovanda.
2: Lidé by měli situaci bedlivě sledovat a pokud se rozhodují, zda třeba fixovat či nefixovat, tak může být prozíravé nyní tedy si zafixovat tu cenu, dokud ještě nedochází k navýšení cen vlivem kritické situace na trhu s plynem.
1: Důležité je tedy sledovat vývoj na světovém trhu, aby se lidé vyvarovali zbytečným přeplatkům. Sucho se na některých místech dál prohlubuje. Navíc v následujících 9 dnech prakticky nezaprší, maximálně místy v pondělí. Obce a města tak čím dál častěji omezují odběry povrchové vody z vodních toků na zalévání zahrad, hřišť, mytí aut a nebo na pouštění bazénů a nádrží. Od zítřka to nově nařídili taky Strakonice. Základních obilovin se letos v Česku sklidí méně než loni, a to o 17%. Obilovin bude podle odhadu Českého statistického úřadu přes 6,25 milionu tun. Sklizeň řepky pak meziročně klesne o pětinu. Tolik zprávy, hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: Teploty už nám venku trošku padly, máme tam momentálně kolem 27 stupňů a večer nám dopadne asi na 18. Zítra nás ale bude čekat opět polojasno a jasno jako dneska po celý den. Jasno bude hlavně na východě Moravy a taky na severozápadě České republiky. Jinak teploty kolem 28 stupňů, v Praze dokonce až 30 stupňů a večer to padne asi na 14.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Na silnici 38 v Kosmonosech si dejte bacha na kyvadlovej provoz, který tam momentálně teďka je, to kvůli tomu, že tam hoří auto. Ideálně se tady té silnici možná kolem těch Kosmonos úplně vyhněte. Na silnici 34 u Krucemburku, tak tam se zase srazila dodávka s osobákem a je tam momentálně neprůjezdný jízdní pruh. V ulici Tršova v Dobřichovicích se srazil bohužel vlak s osobním autem. Určitě tam počítejte se zdržením a být váma, tak se tomu radši úplně vyhnu. Na místě je záchranka, hasiči, policie, úplně všichni. V ulici Brněnská v Tišnově je zrovna olej na vozovce, tam jsou na místě taky hasiči, je tam odstavená dodávka, teče tam z ní prostě volej. Je to prej sjízdný, ale taky bych se bejt vám a tomu úplně vyhnul.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: 18 hodin a 2 minuty k tomu a rok na přání právě teďko začíná. Normálně by tady byl kapitán Jirka, ale ten je bohužel teďka na dovolený, nebo pro něj bohu dík, pro nás bohužel. Takže jsem tady místo něj já, Petr. Samozřejmě budu pořád hrát pro vás všechny, už vidím, jak mi tady řinčí telefon, takže to jdu hnedka všem vzít, jakmile tady to odhlásím. Takže rovnou si dáme první dvě pecky, které tady od vás mám. Čekají nás Škorpioni a jejich Blackout. Tohle to posílá Mirek, že mám prej pozdravit Láďu a Zuzku, že tohle tu pecku poslouchali vždycky v práci, tak tady jejich vodních máte. No a ještě hnedka potom budou AC/DC a jejich Highway to Hell, tohle to zase posílá Martin. Ať se nám prej ten rok na přání hezké začátku rozjede a taky pro svoji manželku, protože má tuhle tu peckou hrozně ráda. Pojďme na to.

Highway to Hell právě teďka odjeli na Rock Radio, 18 hodin 10 minut a my pokračujeme v roku na přání dál. Mám tady další dvě přání. Jedno je Ed Guy a jejich King of Fools. Toto to posílá Romana pro všechny, kteří zrovna poslouchají a jedou domů z práce stejně jako ona. Takže tohle to rozhodně teďka zazní a hnedka potom budou Iron Maiden a jejich Seventh Son of a Seventh Son. Toto to zase posílá Honza, protože Bruce Dickinson má dneska svých 68 let, tak prať mu tady všichni hezky jako společně popřejeme. S tím docela dosouhlasím.

0: chosen one. So it shall be written. So it shall be done.
1: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
7: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
12: vybrat dobrý materiál
11: a vybudovat náš domov.
13: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
14: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio.
1: Rok na přání pokračuje dále. Já mám tady pro vás samozřejmě další dvě pecky od vás, co mi voláte. Telefon mi řinčí pořád jeden za druhým, ale snažím se to brát úplně všem. Každopádně pojedeme dál. Mr. Big posílá Mirka, jejich pecku Shine teda posílá Mirka, která prej hrozně miluje svého manžela Jirku a tohle je jeho oblíbená pecka, až doufám, že se mu to bude líbit. A Harley, tak jejich pecku Zrzy Zrzy, tak která nám zase posílá Milan z Hradce, že prej zrovna poslouchají s manželkou, takže doufám, že si to pořádně užijete. Jdeme na to.

Marley nám právě teďka dohrává v roku na přání. Sypu tady jednu písničku od vás za druhou. Každopádně klidně mi pište dál, protože furt ještě tam mám pár volných místeček. Každopádně teďka už nás bude čekat Neil Young a jeho Rockin' in the Free World. To asi posílá Tomáš, který vzkazuje, že už bylo na čase nějakýho Neila tady na Rock Rádiu. Tak prej pro všechny, kdo poslouchá. A hnedka potom nám zahrajou ještě Alkohol, jejich v pátek k večeru. O tady tu písničku si prosím vás dneska napsalo asi 35 lidí. Takže jsem musel vyhovět jenom Mírovi, který si o ní napsal jako první. Když je prej ten pátek, tak bychom si mohli dát hezky v pátek takhle k večeru. Souhlasím s tebou, Míro.

0: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
1: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
0: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Páchnoucí klimatizace po zimě?
11: V autě 40 stupňů?
10: To nechcete.
11: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
10: Jsme tu pro vás.
11: Klima Express.
10: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
11: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
10: Skočte si nakoupit.
11: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
10: Objednejte se na
11: klimaexpress.cz.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

0: klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Tak jo, rok na přání jede dál a my se vůbec nebudeme zastavovat. Teďka nás čekají Police a jejich Every Breath You Take. Tohle to bude posílat David pro svoji kamarádku Ladu. Když prej má dneska ten svátek, tak ať si to užije. S tím naprosto souhlasím, Dave, a rozhodně to tam pustím. A hnedka potom budou Tři sestry a jejich Léto. Tohle to asi posílá Bára pro přítele Míšu, že prej ať ty závody zvládne v co nejkratším čase a bez újmy. A taky to posílá hlavně sama sobě, protože na něj bude chudá holka čekat celý den, tak si to určitě zaslouží. S tím, Baru, moc souhlasím.

Tři sestry a jejich léto nám právě teďka dojíždějí hezky na rokovým přání a my pojedeme samozřejmě ve vašich přáních dál. Dneska je toho teda požehnaně. Beast in Black nás čeká jako další a jejich One Night in Tokyo. Marek se totiž prý zrovna vrátil z Tokia, tak by nám chtěl, tak nám chce jako ukázat, jaký to tam bylo. Tak si vybral právě tady ty tři roky starou pecku od Beast in Black. No a potom bude hnedka pokračovat Metallica a jejich Turn the Page, to se posílá Lenka. Už si o ní totiž psala minulý týden a bohužel to nevyšlo, tak to samozřejmě musíme napravit. Takže Lenko, tahle ta bude pro tebe.

Metallica, jejich 6minutová pecka Turn the Page, právě teďka v 18 hodin 58 minut dojíždí na Rock Rádiu a my pojedeme pomalu dál. Čekají nás další dvě pecky, Rok na přání ještě totiž nekončí, máme před sebou celou hodinku. Zahraje nám Dimitri a spolu s nima Traktoři. Bude to totiž od malýho Járy pro malýho plavčíka Adámka. On mi totiž volal, abych zahrál něco od Dimitri, no a oni jsou taková celá rocková rodinka, hnedka mi potom volala i jejich maminka, abych zahrál Spolu se cítíme živí. No tak jsem si řekl, že zahráme si právě Spolu se cítíme živí. Doufám, že si to užijete, ale ještě předtím, rodinko, než si tohle to užijete, tak zahraje Tom Petty a jeho Learning to Fly a tu pecku jsem vybral já, protože ona jí má strašně moc ráda, tady tu písničku moje babička. A mě je úplně jasný, že ona to teďka zrovna poslouchá, takže babi, tato je pro tebe.

Dimitri a jejich spolu se cítíme živí, už teďka končí na Rock Rádiu a nás čekají další dvě pecky tady v roku na přání. Dáme si POD, tohle to si chtěl totiž poslechnout Kristián, který to posílá pro svýho tátu, takže budu posílat jejich písničku Breaking. A hnedka potom bude nám budou hrát Iron Savior a jejich Heavy Metal Never Dies. Tohle to si zase objednali naši američtí kámoši Vláďa, Lacko, Radek a Martin. Posílej to akorát z New Yorku, tak doufám, že vám tam bude chutnat, kluci. Užívejte.

flower falls. Grass still withers and the flower falls.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Rock Radio. Po Iron Maiden a jejich Heavy Metal Never Dies nás čekají další pecky tady v roku na přání, tak se na ně pojďme rovnou podívat. Čeká nás Europe a jejich Kerry, tohle je prý oblíbená písnička naší posluchačky Terky, která zrovna sedí na terásce a odpočívá. Tak si jí, Teresko, moc užij, protože si myslím, že tato se ti bude dost líbit. A hnedka potom si dáme Valda Gang a jejich Svařák. Tady tu písničku jsme docela dost dlouho hledali s naším posluchačem Petrem, protože cokoliv mi psal, co chce zahrát, tak už si tady u mě dneska jednou někdo objednal. A nakonec jsme konečně našli, takže bude Valda Gang a jejich Svařák, takže Peťo, tohle to bude pro tebe, ať ti to v té výřivce chutná, jo?

Valdagen k nám právě teďka dohrává na Rock Rádiu, na Roku na přání a já už tady mám další dvě objednané pecky. Tentokrát to budou Oasis a jejich Champagne Supernova. Tady to prej posílá Mates, který dneska koukal na fotbal, tak si u toho vzpomněl na Oasis, tak by si je prej chtěl poslechnout, takže doufám, že si ti budou Mates líbit. A hnedka po to nás budou čekat Panoptiko. Toto si prosím vás objednal Adámek a posílá to pro svoji maminku, takže doufám, že celý tyhle tý rokový rodince tady ta navařená roková pecka bude chutnat.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Dolní Čermné u Ústí nad Orlicí za 3 miliony 150 tisíc korun. Byt 3 plus 1 v Dolní Čermné za 4 miliony 95 tisíc. Rodinný dům v Horních Kozolupech na Tachovsku za 13 miliony 499 tisíc. Stavební parcela v Horních Kozolupech za 868 tisíc. A byt 1 plus 1 ve Svitavách na Předměstí za 2 miliony 350 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
7: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
6: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
8: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
10: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
10: Více informací na rekbyty.cz.
11: Rekbyty, záruka kvality.
12: Jako další pecky tady na roku na přání, na rokovým večeru, na rokovým rádiu. Vás budou čekat Van Halen, to je to totiž posílá Míša pro svou kamarádku Lenku, jestli na tohle to prej vždycky rádi trsnou. Takže doufám, holky, jestli ji pořádně užijete, stejně jako já tady ve studiu. No a další budou Kysáci a jejich I was made for loving you, baby. Tohle to prej posílá Eva, že při dnešním náročním dni a tady tom pařáku by byla docela fajn dát si tuhle tu pecku. Takže tady ji ode mě máte a pojďte si ji užít.

Po kysácích tady mám pro vás hnedka další pecky na rokovým přání, na rokovým rádiu, na rokovým večeru. Čekají nás Distel, ta jejich pecka Prayer, to je to posílá náš posluchač Kuba pro všechny, kteří už se těší, až si dají jedno konečně páteční vorosený pivo. S tím teda Kubo velice souhlasím, myslím si, že celá republika teďka si dá rozhodně jedno s tebou, protože si myslím, že v tom nebudeš sám. A další budou Krucipisk, to si asi objednal Radek a tady ten song posílá pro svýho syna. Prej ho má hrozně moc rád, tak doufám, že si to chlapi užijete.

Krucipis k nám právě teďka dohrává v roku na přání a tím už bohužel pro dnešek pomalu končíme. Je plno písniček, co jste mi naposílali, já jsem je bohužel nestihnul zahrát, ale máme hod omezený čas, tak si to dáme třeba zase v pondělí nebo v úterý. Každopádně já se s váma rozloučím ještě jednou poslední peskou, kterou tady máte ode mě. Říkal jsem si, že bychom si mohli rád něco staršího, něco, co už jsem fakt dlouho neslyšel a co by se vám mohlo líbit. Takže vám posílám White Lion a When the Children Cry a uslyšíme se spolu zase v pondělí, klasicky od 3 do 6 a myslím, že mám i rok na přání v pondělí, tak se uslyšíme o něco díl. Mějte se hezky, užijte si víkend, čus!

0: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A n g r i b a r d s tečka cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Pro Fibonda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Po době, která se zdála téměř nekonečná, se opět vrací cirkus MotoGP ve svatostánku britské rychlosti. Silverstone se po letní pauze spouští kolotoč dalších, doufejme, 11 velkých cen, které rozhodnou o tom, kdo získá titul. Málo kdy v posledních letech byla situace tak vyrovnaná, jako je letos. Čistě teoreticky jsou ve hře ještě všichni jezdci. Reálně je to však především špička Martin Bezeky, Marc Marquez, Ai Ogura, Fabio Di Gianantonio, Raul Fernandez, a přesto se dost možná nejvíc bude v Británii skloňovat úplně jiné jméno. Maverick ale ten se ještě v úterý snažil celý svět přesvědčit o tom, že jeho vztahy s týmem KTM Tech 3 jsou skvělé, aby hned o den později přišlo oznámení, že ho v Británii nahradí Pole Spargaro. Oficiálně je to kvůli doléčení ramene, ale i vrabci v pedoku si šeptají, že skutečným problém je Maverickova hlava. Asi takhle. Vinales je špičkový jezdec, ostatně jediným jezdcem historie, který získal vítězství se třemi různými značkami, ale ta jeho hlava, to je na sepsání knihy. Popravdě, není v pedoku moc lidí, s nimiž by se nestihl pohádat, nějak je urazit nebo naštvat. Jeho dětinské a extrémně nebezpečné trucování, když chtěl odejít z Yamahy, se dává jako příklad, jak vytočit i soupeře, kteří by z jeho blbnutí normálně měli radost. Podobně to teď má u KTM, a tak není divu, že většina fandů má je hodně v MotoGP zasečtené, a protože si chyby nepřipouští, nejspíš to nebude jen tam.
0: Rock Radio Motokeci.

mixtures bridge.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Tři desky, tři různý hudební styly. Komu z československé scény dáte přednost? Jedničku mají Kokot Minute s deskou Proti sobě z roku 2006.
1: Dostal pod zemí leží zlatý poklad.
0: Dvojku dostali Iné kafe a album Bez udání a důvodu z roku 2003. Nebo můžete zvolit Visací zámek a jejich Start 02 z roku 1991. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Vyračom, Mysliveckom, v lese. Změna programu, Krištofy nedorazili, ale máme tu kabáty.
1: Jo, paní nadlesí, jo, ta pod kontrolou to má. Jen já vím, co se děje, když

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro, před nájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna?
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
2: Mládenci, změna, ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země, on je zaražený, že nikdo není v hájovně doma, je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No.
2: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Vepřo, knedlo, zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
3: Vepřovo, kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
2: Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím, tebe mám rád pořád.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Chceš lázně, Bedřichu?
3: Nechci. To mi neudělalo dobře.
2: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
3: Tam jsem byl předloni, tam trpím prvý mama.
2: Tak jeď do Tater.
3: Já nesnáším vejšky.
2: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
1: Rock Radio. Konec legrace.